0: obchodních centrech nebo v kinech. Rizikem jsou také dětské kolektivy ve školách a školkách. Podle hygieniků se v Ústeckém kraji s hepatitidou léčilo na 2,5 tisíce pacientů. To je loňská bilance. Letošní číslo bude každopádně nižší. Ve vyloučených lokalitách se totiž preventivně očkuje.
1: Firma zahájila likvidaci požárem zničeného objektu v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Pokračuje zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
2: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Budova číslo 34 začala hořet 9. července. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Celý objekt musí majitel odstranit do půlky prosince. Španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Skupina je jednou z největších zločineckých organizací, které ve Středomoří na černo převáděla migranty do Evropy. Policie zadržela 78 lidí, včetně několik šéfů gangu, a zabavila 18 lodí. Zločinecká organizace používala vysokorychlostní plavidla, kterými ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a potom opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Podle španělské policie při nejméně 64 plavbách gang dovezl do Španělska přes 2000 migrantů.
3: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalisté Hradce Králové potrápili favorita. V úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy prohráli. Rozhodující branku dostali pár minut před koncem. Trenér Hradce David Horejš z inkasovaného gólu viní obránce Daniela Horáka.
4: Tam prostě my jsme toho hráče nedostoupili, že jo? Tam prostě stojí náš nový obránce bez hráče. To prostě jako nejde a pak ho nedohraje. Já musím v tomhle zápase udělat něco navíc, a ne že vypustím hráče. To prostě nejde, tato úroveň to neodpouští.
1: Naopak fotbalisté Jablonce dokázali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazit Rigu 2-0. Odvety jsou na programu za týden. Máme polojasno až jasno, na jihu Čech čekejme přechodně více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 8 stupňů. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů.
3: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samý noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze a Berlín nabízí nové ochlazení v parních dnech. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Pozor na koupání na Orlíku. V Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Ve vodě je moc sinic. Ostatní sledovaná místa na jihu Čech mají vynikající kvalitu vody, jak uvádějí hygienici. Sinice z vody u veřejného tábořiště Podolsko můžou poškodit i zdraví. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou zavřené tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kromě pravidelné údržby se silničáři pustí také do opravy tluků na dálnici D0, ukřížení s dálnicí D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl upozorňuje, že řidiči musí počítat s objížďkou a zdržením.
2: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Pravidelné uzávěrky obou tunelů jsou pro bezpečný provoz na Pražském okruhu naprosto klíčové. Technici během údržby kontrolují a testují všechny systémy, což za běžného provozu není možné. Berlín nabízí nové ochlazení v parních dnech. Před divadlem v centru města se totiž otevřel dočasný venkovní bazén, který měří 25 metrů. Nový ředitel scény ho nechal postavit, aby ukázal, co vše chápe jako součást divadla, ale také proto, aby protestoval proti stavu infrastruktury v německé metropoli. Vykoupat se v bazénu může až do 1. října každý, kdo si na internetu zarezervuje termín.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo kultury připouští, že nový stadion za Lužánkami v Brně může mít až 37 metrů. Projekt ale bude muset projít úpravami, aby nenarušil chráněné výhledy na město. Podle ministerstva nejde o odmítnutí stadionu, ale o připomínky ke stávajícímu návrhu. O dalším postupu budou jednat město i památkáři. Máme polojasno až jasno na jihu Čech, čekejme přechodně více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu Čech až k 8. V sobotu bude jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupňů.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pod Krušnou hoří se dál drží žloutenka. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně půjde k zemi a španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Jsou tu krátké zprávy a ty vám přináší Veronika Kuželková. Pod Krušnou hoří se dál drží žloutenka. Vysoký výskyt hygienice zaznamenávají především v Ústeckém kraji. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Nejčastěji jde o hepatitidu A, kterou způsobuje nedostatečná hygiena. Virus se šíří například v hromadné dopravě, na veřejných toaletách, v obchodních centrech nebo v kinech. Rizikem jsou také dětské kolektivy ve školách a školkách. Podle hygieniků se v Ústeckém kraji s hepatitidou léčilo na 2 500 pacientů. To je loňská bilance. Letošní číslo bude každopádně nižší. Ve vyloučených lokalitách se totiž preventivně očkuje.
1: Firma zahájila likvidaci požárem zničeného objektu v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Pokračuje zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
3: Ten stotonový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Budova číslo 34 začala hořet 9. července. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Celý objekt musí majitel odstranit do půlky prosince. Španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Skupina je jednou z největších zločineckých organizací, které ve Středomoří na černo převáděla migranty do Evropy. Policie zadržela 78 lidí, včetně několik šéfů gengu, a zabavila 18 lodí. Zločinecká organizace používala vysokorychlostní plavidla, kterými ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a potom opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Podle španělské policie při nejméně 64 plavbách gang dovezl do Španělska přes 2000 migrantů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové potrápili favorita. V úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy prohráli. Rozhodující branku dostali pár minut před koncem. Trenér Hradce David Horejš z inkasovaného gólu viní obránce Daniela Horáka.
4: Tam prostě my jsme toho hráče nedostoupili, že jo? Tam prostě stojí náš nový obránce bez hráče. To prostě jako nejde a pak ho nedohraje. Já musím v tomhle zápase udělat něco navíc, a ne že vypustím hráče. To prostě nejde, tahle ta úroveň to neodpouští.
1: Naopak fotbalista Jablonce dokázali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazit Rigu 2-0. Odvety jsou na programu za týden. Máme polojasno až jasno na jihu Čech, čekejme přechodně více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 8 stupňů. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: V Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze a Berlín nabízí nové ochlazení v parních dnech. Je tu krátký přehled zpráv a s ním vás zdraví Veronika Kuželková. Pozor na koupání na Orlíku. V Podolsku na Písecku platí třetí týden zákaz koupání. Ve vodě je moc sinic. Ostatní sledovaná místa na jihu Čech mají vynikající kvalitu vody. Jak uvádějí hygienici, sinice z vody u veřejného tábořiště Podolsko můžou poškodit i zdraví. Pravidelná údržba tunelů omezí dopravu v Praze. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou zavřené tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu. Kromě pravidelné údržby se silničáři pustí také do opravy tluků na dálnici D0, ukřížení s dálnicí D5. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl upozorňuje, že řidiči musí počítat s objížďkou a zdržením.
2: Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
1: Pravidelné uzávěrky obou tunelů jsou pro bezpečný provoz na Pražském okruhu naprosto klíčové. Technici během údržby kontrolují a testují všechny systémy, což za běžného provozu není možné. Berlín nabízí nové ochlazení v parních dnech. Před divadlem v centru města se totiž otevřel dočasný venkovní bazén, který měří 25 metrů. Nový ředitel scény ho nechal postavit, aby ukázal, co vše chápe jako součást divadla, ale také proto, aby protestoval proti stavu infrastruktury v německé metropoli. Vykoupat se v bazénu může až do 1. října každý, kdo si na internetu zarezervuje termín.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ministerstvo kultury připouští, že nový stadion za Lužánkami v Brně může mít až 37 metrů. Projekt ale bude muset projít úpravami, aby nenarušil chráněné výhledy na město. Podle ministerstva nejde o odmítnutí stadionu, ale o připomínky ke stávajícímu návrhu. O dalším postupu budou jednat město i památkáři. Máme polojasno až jasno na jihu Čech, čekejme přechodně více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, na severu Čech až k 8. V sobotu bude jasno až polojasno a teploty se budou pohybovat mezi 24 až 30 stupňů.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Pod Krušnou hoří se dál drží žloutenka. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně půjde k zemi a španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Jsou tu krátké zprávy a ty vám přináší Veronika Kuželková. Pod Krušnou hoří se dál drží žloutenka. Vysoký výskyt hygienice zaznamenávají především v Ústeckém kraji. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Nejčastěji jde o hepatitidu A, kterou způsobuje nedostatečná hygiena. Virus se šíří například v hromadné dopravě, na veřejných toaletách, v obchodních centrech nebo v kinech. Rizikem jsou také dětské kolektivy ve školách a školkách. Podle hygieniků se v Ústeckém kraji s hepatitidou léčilo na 2 500 pacientů. To je loňská bilance. Letošní číslo bude každopádně nižší. Ve vyloučených lokalitách se totiž preventivně očkuje.
1: Firma zahájila likvidaci požárem zničeného objektu v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Pokračuje zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
3: Ten stopnový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Budova číslo 34 začala hořet 9. července. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Celý objekt musí majitel odstranit do půlky prosince. Španělská policie rozbila síť pašeráků lidí. Skupina je jednou z největších zločineckých organizací, které ve Středomoří na černo převáděla migranty do Evropy. Policie zadržela 78 lidí, včetně několik šéfů gengu, a zabavila 18 lodí. Zločinecká organizace používala vysokorychlostní plavidla, kterými ze Španělska pašovala drogy do Alžírska a potom opačným směrem nelegálně dopravovala migranty na španělské pobřeží. Podle španělské policie při nejméně 64 plavbách gang dovezl do Španělska přes 2000 migrantů.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalisté Hradce Králové potrápili favorita. V úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy prohráli. Rozhodující branku dostali pár minut před koncem. Trenér Hradce David Horejš z inkasovaného gólu viní obránce Daniela Horáka.
4: Tam prostě my jsme toho hráče nedostoupili, že jo? Tam prostě stojí náš nový obránce bez hráče. To prostě jako nejde a pak ho nedohraje. Já musím v tomhle zápase udělat něco navíc, a ne že vypustím hráče. To prostě nejde, takhle ta úroveň to neodpouští.
1: Naopak fotbalista Jablonce dokázali v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy porazit Rigu 2-0. Odvety jsou na programu za týden. Máme polojasno až jasno na jihu Čech, čekejme přechodně více oblačnosti. Teploty klesnou na 15 až 8 stupňů. V sobotu bude jasno až polojasno a nejvyšší teploty 24 až 30 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
1: Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samý noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Krásné sobotní ráno, dneska 8. srpna a za mikrákem už s váma Bezva. Dnes slaví svátek Soběslav, tak posílám pozdravy, pokud nějaký poslouchá. A my už se vrhneme teď na další muziku a taky nějaký ty informace přijdou předtím ještě počasí. Momentálně je celkem příjemný se pohybovat venku, protože po té parné noci, dejme tomu v posteli pod peřinou, to není nic moc, ale 16 stupňů teď v Praze. Takže pokud jste vzhůru, na čerstvej vzduch jít doporučuju. 14 ve Zlíně, 13 Karlovy Vary. Jak to bude vypadat dál, řekneme po zprávách. Tady je teď všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Praha se dnes zbarví do duhova, Trump musí zastavit výstavbu tanečního sálu a fotbalisté Liberce vyhráli v Brně 1-0. Prahu zahalí barvy duhy. Průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gejů, bisexuálů a trans lidí. Účastníci se budou v dolní části Václavského náměstí scházet od 10 hodin dopoledne. 5 minut před polednem budou držet minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně při podobné akci. Ve 12 pak průvod vyrazí na ostrov Štvanice. Dohlížet na něj budou stovky policistů, včetně antikonfliktního týmu. Už tradičně se budou účastníci moci před začátkem průvodu vytvořit transparent nebo se nechat nalíčit. Na Václavském a Staroměstském náměstí bude přistavena také cisterna s pitnou vodou. Rychlá změna počasí je na podkrušnohorských jezerech nebezpečná. S varováním hlavně pro paddleboardisty přicházejí záchranáři a to kvůli několika úmrtím na Mostecku, pokračuje Dušan Valenta.
2: Základní doporučení je jednoduché, bez záchranné vesty a pojistného lanka by se na vodu neměl nikdo vydávat. Na jezerech pod Krušnými horami je totiž víc než jinde důležité sledovat počasí. Při hrozící bouřce nebo silném větru se hladina mění, tvoří se velké vlny a místy i zrádné proudy. Návrat ke břehu se pak podle záchranářů může stát doslova bojem o život.
0: Trump musí přehodnotit plány s tanečním sálem Bílého domu. Americký federální odvolací soud dnes nařídil stavbu zastavit. Podle soudu je nutné, aby projekt za 400 milionů dolarů, což je v přepočtu asi 8,5 miliardy korun, schválil kongres, informují o tom agentury AP a Reuters. Tak rok hodnotí jako vážný neúspěch Trumpa v případu, který prověřuje rozsah prezidentských pravomocí. Trump řekl, že se odvolá k nejvyššímu soudu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalová brněnská zbrojovka si fouká rány. Liberec uštědřil nováčkovi první ligy první porážku. Ve třetím kole liberečtí zvítězili 1-0. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se rehabilitoval za domácí porážku s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti. Tak se mi to tady zbláznilo, stejně jako počasí, dneska zase velmi vysoko, nejvyšší teploty 26 až 30, no a bude jasno až polojasno, což je celkem příjemný, stejně jako další muzika, tady je AR a Nightwish.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pokud někam frčíte, je dobrý možná vědět, že na Evropský na úrovni Divoká Šárka směrem do centra je srážka dvou osobáků, takže počítejte s kratším zdržením a dávejte na sebe pozor. A pokud budete projíždět Prahou 5 ulice Radlická, je tady jízdní pruh uzavřený kvůli pracím na silnici. Já už posílám The All American Rejects, přeju pěkný ráno.
0: Rádio Rock Zone.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Sobota 8. srpna, pokud si ji chcete dneska zpříjemnit, tak se nabízí hned několik akcí. Já začnu Brutalem Assault, který je v pevnosti Josefov. Včera koukám, tam jenom tak pro pobavení byla kapela Primus, kterou mám spojenou teda se soundtrackem k městečku South Park, ale pojďme se podívat na dnešek, tak třeba Satyricon od 11:30 v noci nebo před něma Vardruna. A tam se začíná dneska už v 10:30 dopo. Pokud tam tedy jste nějakou čirou náhodou nás posloucháte, tak můžete vyrazit na tohle. Kdo jste z Prahy, chcete jít do vagónu, Parta 77 a Green Day Bros. A zmíníme třeba ještě Valeč, tam na zámku Valeč super festiák. Povaleč, takže to není složitý západ Čech. Pojďme na další muziku, Danko Jones, Marty Friedman, tady Diamond in the Rough.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Škorpíci na Rock Zone, a když léto, tak s rádiem Rock Zone. A protože je opravdu krásný počasí, tak je nutný vypíchnout, jak to bude s teplotama dneska. Ty teploty by měly dosáhnout maximum až 30 a do toho bude teda všude téměř jasno nebo maximálně polojasno. Dneska žádná sprška nepřijde. 16 je už teď v Praze, 13 Karlovy Vary, stejně je to taky v Ostravě a Budějky hlásí 15 stupňů.
0: Radio Rock Zone.
2: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
3: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Příjemný a dobrý ráno, teď už 8. hodina a s váma je stále Bezva. My už se podíváme na to, co se děje novýho, co je třeba v muzice novýho a bude se to týkat Deep Purple, to si řekneme ve zprávách. Pojďme se ale ještě podívat, kam třeba vyrazit za muzikou, a to vybírám Vagon, protože tady dneska bude takový jako punkovej, klasicky punkovej večer s kapelama Parta 77, který hrajou Sex Pistols, anebo třeba Raymonds a ještě doplní Green Day Bros. To asi nemusím vysvětlovat. Ve Vagonu tedy a Jílový u Prahy, to zve na Honzu Kalouska a Masarykovo náměstí Jílové u Prahy, nemůžete netrefit. Já vám teďkon teda nabízím všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Policie zná totožnost muže nalezeného v temném dole. Evropská komise vyzývá sociální sítě k boji s dezinformacemi a Glenn Hughes končí s koncertováním. Policie identifikovala muže nalezeného tento týden v Krkonoších. Byl u základny zdravotnické záchranné služby v temném dole. Policejní mluvčí agentuře ČTK řekla, že se jedná o cizince a je naživu. Další podrobnosti už nezdělila. Pro polská média uvedla, že jde o polského občana. V úterý policie informovala, že ležícího zmateného muže, který nereaguje a nepředložil žádný doklad totožnosti, našel před základnou zdravotnický záchranář. Poté muže přepravili do nemocnice. Ostrava bojuje s bolševníkem velkolepým. Systematická likvidace jedné z nejnebezpečnějších invazních rostlin v Česku probíhá v městské části Slezská Ostrava, jak zjistila redaktorka Eva Panošová. Město kombinuje chemické i mechanické metody. Letošní práce vyjdou na 660 tisíc korun.
2: Bolševník velkolepý pochází z Kavkazu a v naší zemi roste od poloviny 19. století. Pro člověka i českou přírodu je nebezpečný. Vytlačuje původní vegetaci a jeho šťáva obsahuje

0: Látky, které po kontaktu s pokožkou a následném působení slunečních paprsků způsobují bolestivé puchýře a záněty. Likvidaci této až 5 metrů vysoké rostliny rozdělili v Ostravě do 3 fází. Základem je chemické ošetření porostů, následné frézování zasažené plochy a opakovaná likvidace nově vyklíčených rostlin. Na území města je evidováno jen několik nálezišť bolševníku. Včasný zásah by měl zamezit dalšímu šíření.
1: Sociální sítě mají co zlepšovat, alespoň podle Evropské komise. Eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii vyzvala platformy Meta a TikTok, aby v krizových situacích důrazně postupovaly proti dezinformacím. Včera o tom mluvila se zástupci těchto platform v souvislosti s přílivem desítek tisíc migrantů do španělské Ceuty z minulého týdne. Agentura AFP píše, že k situaci do velké míry přispěla informace šířená na sociálních sítích, týkající se toho, že hranice je otevřená. Připomenu, že Španělsko naprostou většinu migrantů, kteří se na jeho území minulý týden dostali, neprodleně poslalo zpátky do Maroka.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalovou Spartu by mohl opustit kapitán Lukáš Haraslín. 30-letý slovenský křídelník má podle médií nabídku ze saudsko-arabského celku Al-Fatih a od pražského klubu dostal svolení k odchodu. Glenn Hughes skončí s koncertováním. Muzikanta, který se proslavil jako baskytarista a zpěvák Deep Purple, k tomu donutilo zdraví. Musí totiž podstoupit operaci srdce. 74-letý rocker odehrál své poslední show o víkendu s kapelami The Daisies a Kings of Chaos. Tak a ještě doplním nejvyšší teploty na dnešek 26 až 30. Ode mě už vybírám Lucie, třeba Linkin Park, přeju příjemný sobotní ráno.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: počasí.
1: Skvělá kapela Queen tady u nás na Rock Zonu. Já už jsem zmiňovala, že počasí dneska bude příjemný. Teď se to ještě krásně dá nadechat se čerstvého vzduchu a taky se lehce schladit, ale pokud máte v plánu se jít koupat, vydržte, ono se to zvedne dneska maximálně až na 30 stupňů. Má být jasno až polojasno a v ostatních koutech republiky, jak jsem říkala, Praha teď momentálně okolo 16, ostatní kouty vypadají podobně, třeba Zlín 14, v Liberci je nejchladněji, tam 12 a Karlovy Vary 13. Tady už Pretty Reckless, jejich novinka.
2: Radio Rock Zone.
3: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
1: Oh, New Orleans, baby.

0: Zone, kam dnes naživo.
1: Ještě dnes vás pozvu dnes za muzikou, tak tady mám nabídku na festiák ve Valníku, který se koná v datu 21 až 22 srpen ve Slaném. Kapely jako EEčka, Totální nasazení, Krucipisk musím zmínit, anebo třeba kapelu Houba. Tak na ně můžete vyhrát lístky už příští týden, hrajeme o ně ve vysílání a to každý den. Takže to je taková pozvánka na další týden. No ale právě dnes se děje třeba to, že můžete na Povaleč, kde bude kapela Lumen, taky kluci z Frankie and the Deadbeat zahrajou, je to na zámku ve Valči, potom Rock in Ústí nad Labem 26, tak to je samozřejmě v Ústí, kde jinde, ale místo tedy letní kino. Alkohol začíná ve 14, potom třeba Trautenberg před 7 hodinou, no a hlavní hvězda před 9 Traktor. A pak zmíním třeba ještě Brno, v rámci Maraton hudby Brno festivalu bude třeba Kolektivní halucinace anebo Dead Dog Legacy a to všechno v kabinetu Mus. Tady u nás třeba Foo Fighters a taky skvělý Youngblood z jeho Zombie.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Dali jsme si kapelu Def Leppard tady na Rock Zone, no a tahle ta skvělá kapela ještě stále koncertuje a dokonce vydávají desky. Na příští rok chystají extrémně rozmanitý album, údajně inspirovaný legendou Queen. Prej skládají všichni členové a díky tomu je těch nápadů přehršle. A dokonce bude mít ta deska úplně něco novýho, co ještě nenabídli. Samostatný vznik je taky prej zajímavý, protože tvoří kdekoliv a kdykoliv, dokonce i v zákulisí kasína v Las Vegas. Tady už Evanescence Going Under.
1: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak to byla Leny Kravitz v sobotu 8. srpna těsně před 9. hodinou a s váma Rockzone. Já vám přeju příjemný ráno, pokud vstáváte, voní káva nebo snídáte, tak k tomu bude pokračovat další muzika. Třeba Dan Landa, ACčka, teď je vše ale zprávy a já to začínám počasím, protože dneska bude hezky, teď to leze nahoru, ale ještě nejsme ani na 20, někde ani na 15 stupních. Nebojte, bude to lepší, řekneme si na konci zpráv a ještě pozvánka za muzikou. Já musím zmínit Povaleč, protože to je taková srdcová záležitost směrem na západ Čech. Tam třeba dneska Frankie and the Deadbeats nebo kapela Lumen, dokonce Aneta Langerová tam bude na hlavní stage. A pak ještě můžete vyrazit i okolo Ústí nad Labem na Rock in Ústí, Alkehol, Horkýže, Trautenberg a Traktor. Tady už je všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Praha dnes zavře tunely Lochkov a Cholupice. V Kyjevě po ruském útoku zemřeli 3 lidé a tenista Menšík postoupil do osmifinále. Od dnešního poledne se šoférům uzavřou 2 tunely na Pražském okruhu. Lochkov a Cholupice projdou pravidelnou údržbou a servisem technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Upozornilo na to ředitelství silnic a dálnic, které považuje pravidelné uzavírání tunelů za klíčové pro bezpečný provoz. Technici při něm zkontrolují a otestují všechny systémy od ventilace po protipožární prvky. Rodina a veřejnost dali poslední sbohem Milanu Knížákovi. Rozloučení s umělcem se v pátek uskutečnilo ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích. Na umělcovu počest zazněly 3 čestné salvy a česká hymna. S umělcem se přišla rozloučit rodina, bývalí studenti, veřejnost, umělci i politici. Na pohřbu promluvili ministr kultury Klempíř a bývalý prezident Klaus. Knížák zemřel v neděli 26. července ve věku 86 let. Ruský útok na východním předměstí Kyjeva zabil 3 lidi, včetně dítěte. Informovala o tom v noci velitele vojenské správy kyjevské oblasti Timur Tkačenko na Telegramu. Další 3 lidé, mezi nimi dítě, jsou zranění. Z Kyjeva svědci hlásili několik výbuchů a podle starosty Vitalia Klička na 2 místech hoří.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Jakub Menšík na tenisovém turnaji Masters v Montrealu napodobil Jiřího Lehečku a postoupil do osmifinále. V utkání 3. kola zvítězil 13. nasazený hráč nad Francouzem Terencem Atmanem 7-5, 6-4. Jeho dalším soupeřem v Kanadě bude Botic van de Zandt z Nizozemska. Milovníci piva a rockové hudby budou už druhým dnem

0: Ve svém živlu. Včera odstartovali v kempu Kamínka v Roštině u Kroměříže další pivní slavnosti. Ty jsou už roky spojené i s hudebním festivalem. Dnešní program odstartuje 15 minut před polednem, a to písničkář Jiří Šmicr. Návštěvníci se můžou dnes těšit také na kapely jako Harley, Mňágaš, Djorb, Vysáči a další. V pivní zóně můžete ochutnat velkou škálu převážně místních piv a do areálu se dostanete autem i autobusem.
1: Chci vidět, jak se čas života krotí, kdo v životě počítá jenom...
0: No a k tomu právě zmíněný krásný teploty, nejvýš 26 až 30, doporučuji dodržovat pitný režim. K tomu bude jasná až polojasná obloha.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl.

až u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracenej je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

0: Kdo by nepoznal Joma Morrisona s kapelou Doors, Love Me Two Times, pecka z roku 67, která byla mnohdy na rádiích zakázaná, protože je lehce kontroverzní, dneska bychom se tomu možná zasmáli, ale zpívají tam o lásce na dvakrát, když jste třeba s někým delší dobu v pelechu a trvá to prostě díl, tak se to pak takhle povede. Je to navíc ještě o nějakém údajně námořníkovi, který odjíždí do války, takže se loučí se svou láskou. Tak u nás takovýhle krásný příběh. Před náma už bude zase něco aktuálnějšího, něco novějšího. Yellow Card, Good Charlotte.
1: Radio Rockzone. S Rockzonem na dabu i na lisou se vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Life. Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Bon Jovi je tady na Rock Zonu a taky už pozvánka kam za muzikou, protože živých koncertů není nikdy dost, jak říkám, je to skvělý zajít si na nějakou muziku s muzikantama, který to umějí a válej. Tak já bych řekla za sebe třeba Brutal Assault, Satyricon, Vardruna, taky Left to Die, to je všechno dneska večer, ale samozřejmě startuje se mnohem dřív. Pokud jste poblíž nebo třeba už v Josefově, tak zaměřte sem. V kempu Kamínka, což je Roštín u Kroměříže na Zlínsku, tam dneska vystupuje Harley, kapela Doga, Vysací zámek a další. V Povaleč zve na Frankie and the Deadbeats, někdy odpoledne jsem se dívala na program Lumen, tam budou a to všechno tedy směrem na západ Čech. Pokud už budete tam a máte rádi třeba i tvrdší kapely, tak můžete po Frankie and the Deadbeats zamířit do Lokte na Rockin' Loket 2, kde budou třeba Škvoři, taky Dimitri nebo kapela Arakain. V Ústí nad Labem dneska pokračuje Rockin' Ústí, tedy od 14 hodin už Alkohol, pak Dimitri, Horký žeslíže a na závěr večer před 9 kapela Traktor. A ještě mě zaujala kapela The Living Tombstone v Sasazu tady v Praze, která kombinuje elektrotaneční žánr, ale s vlivy rocku. Tak to bude určitě pekelná jízda, barevná a taky si trsnete, pokud to máte rádi. U nás můžete teďkon trošku změnit žánr, nebude elektro ani s vlivy rocku, ale Sabaton, The Unkillable Soldier.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rockzone počasí.
1: Dneska při sobotě bude velmi pěkný počasí, bez deště, bude jasno až polojasno, teď většinou se dívám, že je to půl na půl, Praha, jasná obloha, 20 stupňů, podobně Plzeňsko, Budějice. Co se týká severozápadu a severu Čech, tam je to spíš polojasný. A dnešní maxima tady do 30. Potom v noci budou ty teploty o něco klesat, asi na 16 až 12, bude jasno, nebo skoro jasno, zítřek nejvýš 33. Tady za chvíli Green Day.
0: Radio Rock Zone.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
7: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
6: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
7: Dej follow a buď v první linii rockový scénář.

0: Zpěvák Grandson, taky Tom Morello a Roman Morello tady u nás na Rockzone, když léto, tak jedině právě s Rockzonem. A teď už pro vás tady bez vazami krákem, my máme 30 vteřin do 10. dopolední, tak já vám přeju příjemnou sobotu 8. srpna. Dneska samozřejmě léto láká na mnoho koncertů, hlavně venku, a to třeba v kempu Kamínka, kde bude kapela Harley, Doga, Vysací zámek. A Jiří Šmicr to začne celý 15 minut před polednem, a to v Roštíně u Kroměříže, což je na Zlínsku. V Plzni dnes pokračuje Inspiral Garden, což je v Šafaříkových sadech, taková akce, která už trvá, tuším, že od 6. 8. No a tam vystoupí Zandom, což je postpunková formace ze Slovenska. My už si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Děčíně padl trest za internetové výhrušky. Řecko prověřuje znásilňování turistek a hokejisté do 18 let obsadili 6. místo v Edmontonu. Okresní soud v Děčíně potrestal internetové výhrušky smrtí novinářce. Ty se objevily na Facebooku pod příspěvkem poslance Jindřicha Reichla. Obžalovanému přispěvateli soud uložil půlroční podmínku a peněžitý trest 10 000 korun. Informoval o tom server Novinky.cz. Rozhodnutí soudu vůči seniorovi uvítala i dotčená novinářka Zuzana Černá s tím, že hrdinové za klávesnicí se za anonymitu neschovávají. Křižovatka u Darebáka v Plzni bude bezpečnější. Za 11 milionů korun dostane semafory. Stavba v blízkosti Západočeské univerzity přinese také odbočovací pruh, bezbariérové přechody a stezku pro chodce a cyklisty, pokračuje Klára Fajstová.
2: Provoz v Dobřanské ulici směrem z Valchy a Lhoty v posledních letech zhoustl a hlavně v dopravních špičkách mají řidiči problém odbočit do univerzitní. Stavba už začala a výsledkem budou semafory s dynamickým řízením, což zkrátí hlavně ve špičkách čekací doby. Provoz zůstává obousměrný s šířkovým omezením průjezdu. Jen ve druhé ze 4 etap bude mezi vjezdem k univerzitě a čerpací stanicí doprava vedena jednosměrně. Hotovo má být do konce roku.
0: Řecká policie vyvrací zprávy o znásilnění turistek. Popřela informace médií, že se v posledních týdnech stal takových činů na ostrově Zakynthos vyšší počet. Podle řeckých médií policie tvrdí, že od května obdržela 3 oznámení o znásilnění, které prověřuje. Zadržela přitom 2 podezřelé. Jinak ale mluví odborový svaz zaměstnanců ve veřejných nemocnicích. Jeho zástupce uvedl, že nemocnice na ostrově musela od poloviny června řešit případů znásilnění nejméně 8. Loni to podle odborového svazu byly ve stejném období 2 případy. Zástupce odboru tvrdí, že nemocniční personál předal informace policii. Některé ženy podle něj odmítly podat mužům zákona oficiální oznámení.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hilinka Gretzky Cup v Edmontu se Švýcarskem 1-5 a obsadili 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek. Přehrát dokázal jen Německo. V pátečním duelu se o jediný gol českého týmu postaral v přesilové hře 16-letý obránce Lukáš Kachlíř.

0: Zaskočme do světa filmu. Do kina můžete zajít na snímek Kavej 2. Pokračování úspěšné slovenské komedie navazuje na oblíbené postavy, poetiku i humor prvního dílu. Zároveň ale přináší nový příběh, nové tváře a bohatší dějové linky. Víc nám už řekne Saša Ptáčková.
1: Klára a Štanci zůstali na východě. Vychovávají dvě děti a zjišťují, že život zdaleka není tak idylický, jak se kdysi mohlo zdát.
2: Kolik roku jsme nikdy neboli?
3: Neznám.
2: Tam jsme ještě nikde neboli.
1: Ani Veronika na tom není o moc líp. Hned v úvodu dostane ránu v lásce a tak je Klára vezme na dámskou jízdu na Šíravu s jasným cílem najít jí chlapa.
4: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdu Vianoce.
0: Tak to by mohla být celkem legrace, takže pokud se budete chtít schovat do klimatizované místnosti kina, tak Kavej 2. Tady už tedy doplním teploty dneska do 30, v noci 6 až 12 a jasná obloha. Tak pojďme dál. Tak, co nás čeká po 10. hodině Avantage a taky Lucie. A teď na úvod hodinky Jet, Are You Gonna Be My Girl?
5: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: původně 50. léta.
1: Počasí.
0: A kapela Clash, která pochází z Británie, konkrétně z Londýna, a Fast the Law, tedy bojoval jsem se zákonem s Sonny Curtis z Crickets, tam byl Buddy Holly na kytaru a 58. rok. My jsme si to tady dali právě s kapelou Joeyho Strummera, Mikea Jonese, Paula Simonona a Terryho Haydna. A teď už se podíváme taky na počasí, který začíná být víc než slibný, takže být váma, a měli byste třeba volno dneska, tak plánujte i nějakou kopačku. Teď 20 stupňů v Praze, podobný je to taky v Českých Budějovicích. Zlín hlásí o něco méně, tedy 18, a jinak jasno až polojasno. Dnešní teploty vylezou až na 30, v noci by měly být tak okolo 16 až 11.
2: Radio Rockzone. Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam, kam i duní, kouř stoupá.
4: Trutnov, potrv všech festáků.
3: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zed, Vysáči.
4: Ale i Swing Ondřej Havelky.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu.
1: S Rockzonem na dabu i na řípce vyhrabu.
7: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Dneska pokračuje samozřejmě Brutal Assault ve vojenské pevnosti v Josefově a můžete zajít večer o 11:30. Tam bude kapela Satyricon, před nima ještě třeba Candlemass nebo Left to Die. Šafaříkovy sady v Plzni zvou na pokračování Inspiral Garden, třeba se Zandom, postpunkový umělec ze Slovenska. Frankie and the Deadbeats, Lumen a Anetu Langerovou můžete vidět na Povalči směrem západní Čechy. Tam taky Rock in Loket, kde budou dneska večer Škvoři, Dimitry, Arakajni. A tady v Praze vybírám třeba The Living Tombstone, elektro, žánr z vlivy roku v Sasazu, anebo ve vagonu Revivalovka, kde uslyšíte písně kapel Sex Pistols, Raymonds, Spartou 77 a taky Green Day Bros. Teď už před náma třeba Him a YouTube.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Parlov Mat zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Kapela Deep Purple tady na Rock Zonu a právě jejich baskytarista Glenn Hughes končí s koncertováním, oznámil to teď v oficiálním prohlášení, protože má dlouhodobý zdravotní problémy, chystá se tehle ten 74-letý hudebník navíc podstoupit operaci srdce a kromě toho, že hrál teda i se Sabatama, kromě Deep Purple, tak měl taky skvělou solovou kariéru. Já zmíním ještě dnešní maximální teploty, protože to je dobrý vědět, takže 26 až 30 stupňů, bude jasno až polojasno a myslím si, že to stojí za nějakou koupačku. Tady u nás Evanescence Lithium.
0: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam i duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potr všech festáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipí, indiáni, humanon. Hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: 20 vteřin nám zbývá do 11. Tady Rock Zone, já vám přeju příjemný sobotní dopoledne za mikrákem Bezva a už taky s pozvánkou do Brna v rámci festu Maraton hudby bude vystupovat v kabinetu Moose, mimochodem skvělý prostor, Band of Hasek, taky Dead Dog Legacy a kolektivní Halucinace. Je to vlastně současný rok, který určitě bude zajímavý, protože tam budou jak tvrdší prvky, tak taky nějaký alternativní přístup a tak dál. Všechno najdete pěkně na rockzone.cz a my už si dáme tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: V Bavorsku bourali dva čeští řidiči, Praha se dnes zbarví do Duhova a Slovensku chybí řidiči autobusů. Nehoda s českými řidiči má v Bavorsku 5 vážně zraněných. 2 vozidla se včera u Straubingu srazila čelně a podle místních médií a policie měla nehoda ještě 3. účastníka. 5 vážně zraněných museli záchranáři transportovat do nemocnic, některé záchranářským vrtulníkem. 3 lidé utrpěli lehká zranění. Silnice B20 musela být několik hodin uzavřená a podle dostupných informací se český mikrobus se 3 cestujícími zatím z neznámých důvodů dostal do protisměru. Tam se srazil s protijedoucím vozidlem. V něm byly 4 osoby, včetně českého řidiče. Po čelní srážce se mikrobus srazil také s vozidlem, které řídila mladá žena. Ta byla ve svém autě sama. Prahu zahalí barvy Duhy. Průvodem dnes vyvrcholí festival Prague Pride na podporu práv leseb, gayů, bisexuálů a trans lidí. Účastníci se budou v dolní části Václavského náměstí scházet od 10 hodin dopoledne. 5 minut před polednem budou držet minutu ticha za oběti červencového útoku v Berlíně při podobné akci. Ve 12 hodin pak průvod vyrazí na ostrov Štvanice. Dohlížet na něj budou stovky policistů a už tradičně si budou účastníci moci před začátkem průvodu vytvořit transparenty nebo se nechat nalíčit. Slovensku citelně chybí řidiči autobusů a kamionů. Dopravci se snaží zaměstnance nalákat i na náborové příspěvky s různými bonusy. Zabírá to ale jen částečně, více řekne Josef Bálko.
2: Priemerný základný hrubý plat vodiča autobusu je na Slovensku takmer 42 tisíc korún mesačne a pri kamióne o 500 korún viac. No pri tranzitnej doprave výrazne stúpajú diety a pri autobusovej platové bonusy v tisícoch. Ale ani to Slovákov neláka. Dopravcovia zháňajú zamestnancov z tretích krajín i na rôzne výnimky. Počet pracovných ponúk tak mierne klesol, no pri zadaní nezohľadňujú konkrétne množstvo voľných pozícií. Tých je oveľa viac.
1: Posloucháte rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Norský fotbalový svaz NFF požaduje rezignaci šéfa světového fotbalu FIFA Gianniho Infantina. Vedení se na tom shodlo na svém zasedání a požadavek na odchod kritizovaného funkcionáře oznámila předsedkyně Klavenesová na tiskové konferenci. Jde o záměr Infantina část FIFA a světového šampionátu prodat do rukou soukromých vlastníků. Linkin Park míří do kina. Kapela natočila dokument o svém comebacku, kdy do jejich čela postavila zpěvačku Emily Armstrong a udělala ze skupiny milované spíš už jenom v minulosti velkou událost současnosti. Film Unshattered tak zachycuje cestu plnou ztráty, nejistoty, přátelství a nakonec i úspěšné proměny. Fanoušci

0: si prý pochopí, co je to odhodlání a víra v přátelství. Snímek se objeví na plátnech už v září. Tak já už tady jenom doplním dnešní maximální teploty. Nejvýš 26 až 30 stupňů Celsia, bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty 16 až 12. My si v této hodině linkiny nedáme. Já tady vybírám teď třeba Within Temptation, Ariem a Lennyho Krevice. Pokud byste chtěli linkiny, už můžete plánovat, že třeba napíšete, až přijde Alex od dvou a bude pořád objednej si svůj song. Takže song@rockzone.cz, tady už Lenny.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Sabati, rok 1970, pecka Iron Man z druhého alba Paranoid a o rok později vyšlo Masters of Reality, který vlastně teď slavilo 55 let od vydání. A co jsem se tady z chytrýho internetu dozvěděla, což asi si každý mohl všimnout, že Tony Iommi měl vždycky oblepený prsty, měl je zraněný, tak údajně z továrny z práce si je poranil a napadlo ho přeladit si kytaru o 3,5 tóny dolů, aby snížil napětí strun a nemusel tolik mačkat. Pak ho následoval Geezer Butler se svojí basou a vznikl ten jejich temnej, blátivý zvuk. My už si dáme teďkon jejich souputníky Rolling Stones za maličkou chvíli In the Stars z novějšího alba.
1: Radio Rock Zone. S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kapela ZZ Top u nás živě tady na Rock Zone a my už máme před sebou, nebo já tady mám před sebou seznam koncertů, kam se dá dneska zajít a většina těch akcí je venku. Pokud si to chcete otevřít celý, doporučuji rockzone.cz a já vybírám třeba tady venkovní akci Šafáříkovy sady v Plzni, kde bude krom různých workshopů a setkání a samozřejmě taky nějaký občerstvení postpunkový umělec ze Slovenska Zandom. V kempu v Kamínka, Roštín u Kroměříže na Zlínsku, tam dneska vystupují kapely Harley, Doga, Vysací zámek a všechno to za chvíli odstartuje Jiří Šmicer. Samozřejmě Brutal Assault pokračuje i dnes Candlemass, Left to Die, Vardruna a Satyricon večer ve vojenské pevnosti Josefov. A já se podívám ještě tady na jednu akci, kde jsou Škvoři Dimitry a Arakain, Rockin Loket, přírodní amfiteátr Loket. Tady Royal Blood.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Klasický heavy, Judas Priest, Breaking the Law, oblíbený song všech coverových kapel, a pokud máte rádi opravdu živý koncerty, tak si můžete zahrát každý den od pondělka do pátka o festák Valník, který se bude konat potom 21 až 22.8 ve Slaném. Tohle vychází na pátek až sobota za 14 dnů, 40 minut od Prahy. V pátek můžete dát EEčka, Totáček, Rucipisky, SPS a další. Sobota pak přinese kapely jako 100 zvířat, bude tam Ivan Hlastrio a tak dál. Takže poslouchejte naše vysílání pondělí až pátek dopoledne, soutěž o festák. Za chvíli budou zprávy, teď moby.
1: Rádio Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: takže to si můžete naplánovat od podzimu. Co se týká ale dneška ve vagonu třeba Parta 77, Sex Pistols, Raymond's Tribute a také budou zaznívat písně Green Day, protože tam přijede taky kapela Green Day Bros. My už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Mobilní aplikace Falomouci pomáhá s těhotenstvím. Španělsko a Itálie si vzájemně kontrolují pasažéry vlakových spojů a hokejisté do 18 let obsadili 6. místo. Fakultní nemocnice Olomouc funguje s novou mobilní aplikací. Takzvaná baby appka má budoucím rodičům usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu i prvních dnů s miminkem. Zájemcům nabízí nejen praktické informace, ale i videa odborníků, podcasty nebo důležité kontakty. Podle mluvčího nemocnice je zařízení první nemocnicí v tuzemsku, která rodičům nabízí vlastní komplexní aplikaci propojenou přímo s porodnicí a novorozeneckým oddělením. V Praze můžete vyrazit po stopách Sherlocka Holmesa. V obchodním domě Bílá labuť na Florenci právě probíhá výstava o slavném detektivovi. Interaktivní expozice propojuje vědu, historii, ale i kulturu. Řekl nám to pořadatel výstavy o Sherlocku Holmesovi, a to je Květa Havelková.
2: Výstava Sherlock Holmes vás zavede do starobylého Londýna, kde budete po boku a díky radám Sherlocka Holmesa řešit záhadný případ. A nejen to, dozvíte se tam spoustu detailů také o samotném stvořiteli Sherlocku Holmesa, Arturu Conanu Doyleovi a také něco o seriálech a filmech, které byly o Sherlocku Holmesovi natočeny.
0: Výstava je otevřená denně vždy od 9 dopoledne do 8:30 večer a vstupenky je možné koupit online na webu expozice Sherlock Holmes anebo přímo na místě. Španělsko se neshoduje s Itálií na ochraně hranic. Španělská vláda nařídila zavést ode dneška hraniční kontroly v případě spojů s Itálie. Oznámilo to podle agentur ministerstvo vnitra. Madrid se ke kroku rozhodl poté, co italská vláda odmítla zrušit své kontroly spojů ze Španělska. Řím je nechal zavést po masivním příchodu migrantů do severoafrické Ceuty minulý týden. Španělská vláda se domnívá, že opatření je ale neodůvodněné, protože žádný z migrantů, kteří přišli do Ceuty, se nedostal do schengenského prostoru na evropském kontinentu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Čeští hokejisté do 18 let prohráli v závěrečném utkání na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontonu se Švýcarskem 1-5, obsadili tak 6. místo. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda zakončili akci s bilancí 1 výhry a 3 porážek, přehrát dokázal jen Německo. V pátečním duelu se o jediný gól českého týmu postaral v přesilové hře 16-letý obránce Lukáš Kachlíř. Hokejisté 6. místem vyrovnali nejhorší český výsledek na prestižním letním turnaji. Schodně skončili v minulosti již 4x, naposledy před 5 lety. Ve finále se utkají Kanada se Spojenými státy. Domácí výběr v semifinále porazil Finsko 6-3, Spojené státy přehrály Slováky 5-2. Phil Collins odhalil, že v roce 2024 téměř zemřel, poté co ho závislost na alkoholu uvrhla na jednotku intenzivní péče. Jeho rodina se s ním už pomalu chodila loučit. Bývalý zpěvák a bubeník skupiny Genesis se o svém osobním utrpení rozpovídal v novém rozhovoru pro deník Sunday Times a uvedl, že poprvé byl přijat do nemocnice ve Švýcarsku v souvislosti s užíváním alkoholu v listopadu 23. Řekl, že byl propuštěn 3 dny před Vánoci, ale o několik týdnů později se do nemocnice urychleně vracel a byl tam převezen a strávil tam 7 měsíců léčbou. Collins byl v bezvědomí, jeho manažer kontaktoval 5 dětí, které má, aby přijeli k lůžku. Selhávaly mu ledviny i ostatní orgány, mu vypovídali službu. Že hudebník přežil, všichni víme, a teď dodal, že v budoucnu by zvážil, že by zase vystupoval živě. Dodám ještě dnešní maximální teploty, které budou nejvýš 26 až 30, na horách pak kolem 18, tam je možná fajn se zajít schovat, ale jinak bude jasno až polujasno, noc 16 až 12. A tady už slibovaný kabáti, Šaman.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Zoun počasí.
1: Kvíně je tady u nás na Rock Zonu a počasí, co se týká toho letního parna, tak to pokračuje dneska až 30 stupňů. A teď momentálně, když se kouknu na mapu, což by tady ukazuje Hydrometeorologický ústav už ty maxima, ale když bychom chtěli být přesnější, tak v Praze 24, Liberecko 22, všude slunečno, Znojmo 26, podobný je to taky v Ostravě. Takže tam se všude ještě dočkáme vyšších teplot, žádný deště nebudou, noční teploty budou mezi 16 až 12, no a zítřek bude dokonce teplejší, to až 33. Já už nabízím teď nový Europe, The Cult of Ignorance, a to za malou chvíli.
2: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam je duní, kous stoupá.
5: Trutno, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
5: Ale i Swing Ondřej Havelky.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu.
8: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
9: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Byli talent Rockzone, Surrender živě a teď už momentálně pojďme na Brutal Assault, kde nějakých půl hodinky možná už vystupuje kapela Hate z Polska, kombinace black metalu, heavy metalu a tady těch tvrdých žánrů. Naopak, kde to bude poklidnější, kam byste ještě mohli vyrazit, kromě Brutalu, jak na to koukám, tak můžete na Povaleč, pokud jste tedy ze západu Čech, máte to blíž, tak ve Valči, Frankie the Deadbeats, třeba Lumen, Večer v 9, Aneta Langerová. Tady kousek odtud, od Valče, je Loket, přírodní amfiteátr skvělý, kde budou dneska vystupovat Škvoři, Dimitri, Arakain, v Ústí nad Labem Alkehol, Dimitri, Trautenberg, Traktor, no a Jan Kalousek v Jílovém u Prahy, to si můžete užít taky všechno dneska. Víc na rockzone.cz, u nás Song of the Future od YouTube.
0: Radio Rockzone.
2: Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samí noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Kavla Beatles, jak jinak, naprostá klasika tady na Rock Zone. Kdo byste chtěl ovlivnit to, co slyšíte v našem rádiu, můžete hned dvěma způsoby. Jeden je jít na rockzone.cz, top 12, to jsou ty nejlepší, nejhranější songy, které máme. Většinou jde o novinky nebo nějaký aktuální singly a vy můžete pomocí palce ukázat, co byste tam třeba chtěli udržet ještě díl. A potom od 14.00 dneska i zítra a i všední dny samozřejmě můžete hrát, ale objednávat si songy na přání. Takže dneska od 2, když napíšete na song@rockzone.cz, Alexandra je vám určitě moc ráda zahraje. Já teď posílám Nightwishe.
1: Radio Rockzone na DABu i na Řípce vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak příjemný, krásný odpoledne s 13. hodinou. Už tady budou další zprávy. Za mikrákem ještě stále Míša Bezva. Zdravím vás. Dneska sobota 8. srpna. Za hoďku už si dáte s Alex. Taky pořád objednej si svůj song. Můžete do té doby přemýšlet, co byste tady třeba chtěli slyšet. Já se teda podívám ještě, jak to vypadá s počasím aktuálně, protože ty teploty vlezly už nad 20, konkrétně Praha 24, na Moravě 26. A jak to bude dál, řekneme na konci zpráv. Dneska za muzikou můžete ve vagónu na Revivaly, zazní songy Sex Pistols, Raymonds a taky Green Day. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Praha zavřela tunely Lochkov a Cholupice, ve Zlíně pokračuje demolice vyhořelé budovy a koulař Staněk odjíždí na mistrovství uzdravený. Už před hodinou se šoférům uzavřely dva tunely na Pražském okruhu. Lochkov a Cholupice momentálně prochází pravidelnou údržbou a servisem technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava je kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná, a to přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce. Upozornilo na to ředitelství silnic a dálnic, které považuje pravidelné uzavírání tunelů za klíčové pro běžný provoz. Technici při něm zkontrolují a otestují všechny systémy od ventilace po protipožární prvky. Demolice vyhořelé budovy ve Zlíně se znovu rozjela. Speciální demoliční bagr s hydraulickými nůžkami ráno začal s dalším rozebíráním trosek výškové budovy v někdejším továrním areálu. Demoliční firma s bouráním začala včera dopoledne. Odpoledne nicméně práce zastavila drobná závada a 100-tunový bagr přestal pracovat. To už se podařilo vyřešit, v demolici by měl bagr pokračovat celý den. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní, tvrdí to ředitel firmy Aerovodochody Viktor Sotona. Firmy teď musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Výrobci už podle Sotony nemohou 10 let vyvíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
2: Tak se najednou musíme začít dělat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že nejsme startup, neseme obrovské náklady, žijeme v obrovských číslech, tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí, ale přijímáme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
0: Aerovodochody je jeden z největších českých výrobců letadel. Dlouhodobě se zaměřuje především na vývoj, výrobu, servis i modernizaci vojenských cvičných letounů.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Koulař Tomáš Staněk je připravený zaválet na mistrovství Evropy. Už si totiž doléčil zadní stehenní sval, který si poranil mladickou nerozvážností v tréninku. Český rekordman to řekl novinářům před dnešním odletem do Birminghamu. Na anglické dějiště šampionátu má příjemné vzpomínky. V roce 2018 tady skončil třetí na halovém mistrovství světa a vybojoval svoji první a dosud jedinou medaili na vrcholné globální akci. Dcera Ozzyho Osbourna Kelly se na sociálních sítích z ostra pustila do svého ex-snoubence Sida Wilsona ze Slipknot. Osbornová zveřejnila a následně zase smazala sérii ostrých příspěvků na Instagramu, kde obvinila svého bývalého partnera z vyhýbání se zodpovědnosti. V reakci na spekulace o Wilsonově vyhazovu z metalové kapely Slipknot požadovala vrácení svých věcí, psů a také výživné na jejich 3letého syna Sydneyho. Dvojice začala randit v roce 2022. V červenci 2025 se zasnoubila a v březnu letošního roku se rozešla. Wilson ani samotný Slipknot se zatím k údajnému konci v kapele oficiálně nevyjádřili. Doplním ještě počasí, jak jsem slibovala, dnešní nejvyšší teploty až na 30°C, dál bude jasno až polojasno, noc bude stejně tak jasná a polojasná, nejnižší teploty 16 až 12.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: dáváte Rock Zone, a když léto, tak právě s Rock Zonem. A taky jedna pozvánka za muzikou, protože Vypsaná fixa, jejich novinka nebo respektive hit sezóny nás čeká za malou chvíli, bylo to jistý. A pokud byste chtěli a jste někde poblíž Veveří, Hrady.cz, festiák, tak dneska hrajou Vypsaná fixa před 6:45 nebo okolo 6:45 právě ve Veveří, což je, pokud se dobře pamatuju, u Brna. Co se týká potom dalších koncertů, tak hned 14. na Keltský noci budou, 15. v rámci hradu CZ Hradec nad Moravicí, a pak tady ještě vidím v Holešovicích, co by fanoušci fixy byste si neměli ujít, křest desky, protože budou křtít 20. srpna novou desku a oslaví narozeniny v areálu 7, což je místo za elektrárnou 20, takže můžete nakupovat lístky. Tady už jsou Vypsaná fixa.
1: Rádio Rock Zone. Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chce.
2: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Kam dnes naživo?
1: Kapela Bon Jovi, Someday I'll Be Saturday Night, přímo živě tady na Rockzone a teď už pozvánka, kam dneska vyrazit za chlapkama a holkama na pódiích, který umějí vzít za nástroje a přinést nějakou dobrou muziku. Rozhodně to bude třeba ve vojenské pevnosti Josefov, kde pokračuje Brutal Assault dneska s kapelama Candlemass, Left to Die, taky Satyricon můžete vidět. Potom Šafaříkovi sady v Plzni nabízejí slovenskýho postpunkáče Zandom, Povaleč, Frankie at the Deadbeats, Lumen a taky Aneta Langerová dneska tady na západě Čech. Můžete tam zjet tímhle směrem i na Škvory Dimitry Arakain, anebo tady v Praze do vagónu na songy Sex Pistols, Raymonds a Green Day, protože tam budou vystupovat revivalovky v Jílovém u Prahy, potom Jan Kalousek na Masarykově náměstí. Tak, u mě už tady Alice Cooper a Paul Knight, přeju příjemný poslech.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Klasická Metallica For Whom the Bell Tolls tady u nás na Rockzonu. My máme 13.50. Já už se s váma loučím od mikráku, zdraví Míša Bezva, přeju vám příjemný zbytek soboty, pro mě je to tedy spíš přede mnou celý den, ale už tady bude za chvíli Alex Ptáčková, která vám dá samozřejmě porci informací a taky pořád objednej si svůj song, můžete psát na song@rockzone.cz. Tady ode mě za chvíli Red Hoti, zatím čus.
1: Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: S Rockzonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: No tak jo, kamarádi, máme přesně 2 hodiny, vy stále ladíte Radio Rockzone, dozněly do fialky, před náma samozřejmě další hodina narvaného skvělou muzikou a nejenom to. Samozřejmě budu taky plnit vaše hudební přání, tak mi je prosím pěkně posílejte na song@rockzone.cz nebo zavolejte na číslo 255 700 707, protože hned po zprávách, které nás čekají, samozřejmě rozjedeme pořad Objednej si svůj song. Ještě předtím vás ale pozvu za muzikou, pojďme hodit Letní očko, třeba na zámek Valeč, tam probíhá tradiční Povaleč Fest. No a těšit se dneska můžete třeba na Frankie and the Dead Beasts, Lumena nebo Anetu Langerovou. Co se týče tady v Praze, můžete vychutnat Partu 77, to znamená Sex Pistols a Ramones Tribute, anebo Green Day Bros Revival, tedy ve vagónu, start v 21 hodin, nebo si zajděte kam chcete. Teď si ale poslechněte všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Tropy znovu klepou na dveře, Řecko prověřuje znásilňování turistek a fotbalisté Liberce vyhráli v Brně 1-0. Zítřek přinese další várku tropů. Vysoké teploty se objeví zejména v Polabí, Praze a na jihu Moravy, kde budou maxima znovu stoupat nad 32 stupňů. V pondělí bude velké horko už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Vyplývá to z dnešních informací Českého hydrometeorologického ústavu. V pomalu končícím týdnu přesahovaly tuzemské teploty i 40-stupňovou hranici. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu Česka v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů. Rychlá změna počasí je na podkrušnohorských jezerech nebezpečná. S varováním hlavně pro paddleboardisty přicházejí záchranáři. A to kvůli několika úmrtím na Mostecku, pokračuje Dušan Valenta.
2: Základní doporučení je jednoduché. Bez záchranné vesty a pojistného lanka by se na vodu neměl nikdo vydávat. Na jezerech pod Krušnými horami je totiž víc než jinde důležité sledovat počasí. Při hrozící bouřce nebo silném větru se hladina mění. Tvoří se velké vlny a místy i zrádné proudy. Návrat ke břehu se pak podle záchranářů může stát doslova bojem o život.
0: Řecká policie vyvrací zprávy o znásilnění turistek, popřela informace médií, že se tak dělo v mnoha případech, konkrétně na ostrově Zakynthos. Podle řeckých médií policie tvrdí, že od května obdržela 3 oznámení o znásilnění, které už začala prověřovat. Zadržela přitom 2 podezřelé. Jinak ale mluví odborový svaz zaměstnanců ve veřejných nemocnicích. Jeho zástupce uvedl, že nemocnice na ostrově musela od poloviny června řešit případů znásilnění nejméně 8. Zástupce odborů tvrdí, že nemocniční personál předal informace policii. Některé ženy podle něj však odmítly podat oficiální oznámení.
1: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Fotbalová brněnská zbrojovka si fouká rány. Liberec uštědřil nováčkovi první ligy první porážku. Ve třetím kole liberečtí zvítězili 1-0. Brňané tak nenavázali na výtečný start do ligy, kdy zdolali Spartu a remizovali v Plzni. Naopak Liberec se zahojil z domácí porážky s Teplicemi a po výhře v Plzni zvítězil i ve druhém utkání na soupeřově hřišti.
3: Polinky nosil vždycky na ruby, myslel si, že je to známka punk.
0: Milovníci piva a rockové hudby budou už druhým dnem ve svém živlu. Včera odstartovali v kempu Kamínka v Roštíně u Kroměříže další pivní slavnosti. Ty jsou už roky spojené i s hudebním festivalem. Dnešní program odstartoval předpolednem a pokračovat bude dál i po dnešní půlnoci s kapelou Bastard. Do té doby se návštěvníci můžou těšit nejen na velkou škálu převážně místních piv, ale také na vystoupení kapel jako třeba Mňága až Džorb, Doga nebo Vysací zámek. No plný závěr ještě hodíme v oko na počasí. Dneska v noci teploty okolo 16 až 12, jasná obloha. Zítra teploty do 33, čekáme opět polojasno, později večer na západě. Víc oblačnosti, vypadá to ale beze srážek. Tak to vidíte, i pěkný informace umíme. 14.05.

0: pojďme rozjet tady na Rádiu Rockzone pořad Objednej si svůj song. Připomenu kontakty song@rockzone.cz nebo 255 700 707. Teď nohy nahoru a dejte si Judas Priest, Skapéčka, Dana Landu a nebo Linkin Park.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: počasí.
1: Jasně, omrkneme to, máme 14 hodin 18 minut. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci a taky zítra? Noci už jsou naštěstí poměrně příjemný, dnešní maxima 16 až 12 stupňů. Pršet nemá, bude jasno nebo skoro jasno. No a pokud bydlíte v údolích a na severovýchodě Čech, tak tam můžete plota spadnout až k desítce. Co se neděle týče, myslím si, že ji v klidu můžete strávit u vody, pokud teda máte volno, protože čekáme jasno až polojasno. Později večer na západě nějaký mraky, to nevadí, ale srážky nepřijdou a teploty budou poměrně vysoko, 29 až 33 stupňů. Ať už vyrazíte kamkoliv, moc si to užijte. No a my si dáme v dalším bloku samozřejmě další muziku Davida Bowieho, Blur a taky hitovku od Foo Fighters.
2: Radio Rockzone. Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tam i duní, kouř stoupá.
4: Trutnov, potr všech festáků.
3: 13. až 16. srpen.
4: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými dravami. Týpí, indiáni, humanomani. Hvězdárna bohoslužby a kozák tam.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
9: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Naživo jsme se tady na Rádio Rockzone doužili Davida Bowieho, podíváme se kamozřejmě, kam byste mohli vyrazit vy. Já mám pro vás tady v úvodu třeba nabídku letního kina, poněvadž dneska má být příjemně teplo, pršet by nemělo. Tak podívejte, dobyvatele ztracený archy, letní kino Dlabačov, 21 hodin, hned potom si můžete zalítnout do letního kina Sunset Cinema, kde od 11:30 můžete znovu zažít pařbu ve Vegas, pokud ji máte rádi. No a podíváme se samozřejmě i na koncerty. Rock in Ústí nad Labem 2.6. V tuhle chvíli hraje Alkohol, od 15:30 Dimitri, hned potom Horký že slíže, těšit se můžete i na Trautenberky anebo kapelu Traktor. Můžu vám nabídnout ještě Rock in Loket 2 v přírodním amfiteátru Loket. Byla jsem tam loni na Migách, bylo to fantastický. Už teda jenom pro to místo a pro tu scenérii myslím, že se vyplatí zajet, a pokud k tomu máte rádi Škvory, Dimitri nebo partičku Arakain, myslím, že dnešní večer je váš. Povaleč samozřejmě, Frankie and the Deadbeats, Lumen nebo Aneta Langerová, no a nabídnu vám ještě v kempu Kamínka, Panoptiku, Dogu, Vysáče a Bastardy. Taky takovej minifestiválek. No a my si dáme tady na Rádiu Rockzone další pecky. A hned ta první bude na přání. Já mám velkou radost, že jsem po dlouhý době slyšela našeho věrného posluchače Davida, který si zavolal u Nightwish a krásnou pecku Amarant. Tak Davide, posílám a moc zdravím.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samý noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Jasně, dáme si malou přestávku a podíváme se na to, jak to s počasím bude vypadat dneska v noci. Samozřejmě omrkneme i zítřek. Noc by měla být za mě teda poměrně příjemná. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Pokud bydlíte v údolích nebo na severovýchodě Čech, tak tam naměříte i 10 stupňů. Jinak jasná nebo skoro jasná obloha, ta zůstane i v neděli, srážky nečekáme. Jenom večer na západě Čech budete mít víc oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě 27, no a na horách potom okolo 21 stupňů. Před náma Offspring.
0: Radio Rock Zone.
2: Máte chuť na ledový hit?
3: Ice, ice, baby.
2: V Kauflandu ho hned můžete mít.
3: Ice.
2: Bílý růžek, nízká cena.
4: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone.
7: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
6: Rock Zone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
7: Dej follow a buď v první

0: Moby dozněl na rádiu Rock Zone ve 14 hodin 58 minut. Krásný a pohodový sobotní odpoledne vám od mikráku přeje Alexandra Ptáčková. Soběslavové dneska slaví svátek, všechno krásný. No a před náma samozřejmě další muzika. No a v plejáku to budou Green Day a kapelu Green Day se taky budu za malou chvíli zabývat přímo ve zprávách, tak si na tu novinku počkejte. Ještě předtím, než to ale rozjedeme, připomenu, že až do 18 hraju podle vás v pořadu Objednej si svůj song, tak si ho objednej na song@rockzone.cz nebo na čísle 255 700 707. Do té doby prozradím, jak to bude s počasím vypadat dneska v noci. Příjemně 16 až 12 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Zítra teploty do 33. No a nabídnu taky nějakou kulturu v Praze. Dneska The Living Tombstone. No, to je takový spíš elektrotaneční žánr s vlivy roku, proto vám ho nabízíme v Sasazu v Praze. No a víc kulturních událostí zase příště. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Prahou prošel duhový průvod, v amerických školách si posvítí na mobily a Green Day TV nabídne archivní záběry i talk show.

0: vážné dopravní nehody. Při ní ve čtvrtek 9. července odpoledne v ulici v Štíhlách v Krči srazilo neznámé auto 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmožděniny a zlomeniny v obličeji. Policisté se dozvěděli o nehodě až s určitým odstupem, stejně jako záchranáře je totiž na místo nikdo nepřivolal. Podle dosud zjištěných informací měla z auta vystoupit žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu a následně z místa odešla. Důchodkyně přivolala záchrannou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů. Jakékoliv svědectví mohou lidé volat na linku 158. Americkým studentům brzy skončí používání mobilů ve školách. Stát Connecticut právě schválil přísný návod, který školy plošně vyzývá k úplnému zákazu chytrých telefonů od prvního do posledního zvonění. Mnoho rodičů ale zuří, protože chtějí mít své děti v případě nouze neustále napříjmu. Přímo ze Spojených států pokračuje Hedvika Miller.
1: Americký Connecticut se připojil k masivnímu tažení proti technologiím ve třídách. Tamní státní rada pro vzdělávání jednomyslně schválila nová doporučení, která školám radí zavést takzvaný zákaz mobilů. Nazývá se odzvonění do zvonění. Žáci tak musí nechat chytré telefony i hodinky vypnuté po celý den v šatnách nebo speciálních pouzdrech. Opatření reaguje na data, podle kterých mobily způsobují zásadní výpadky pozornosti a nárůst kyberšikany. Podobná pravidla už omezují telefony ve 2/3 USA.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dalším fotbalem navitý víkend je tady. Třetí kolo pokračuje, celkem 7 zápasy, z toho 3 připadají na dnešek. Od 5 hodin přivítají Teplice Plzeň, která se zatím trápí. Ve stejnou chvíli má výkop také utkání Zlín Bohemians 1905. Program završí Sparta, která se v 8 hodin večer před odvetou v Lize mistrů v Lyonu představí v Mladé Boleslavi. Letenčtí před odvetou ve Francii potřebují v domácí soutěži uspět. V prvním kole podlehli v Brně Zbrojovce a na Slavii ztrácejí 3 body. Green Day ovládnou YouTube. Legendární punkroková partička spouští nepřetržitý 24/7 stream s názvem Green Day TV, který nabídne oficiální klipy, raritní archivní záběry i zbrusunový obsah v čele s týdenní talk show bubeníka Trey Coola. Pro fanoušky jde o další velký krok po jejich rádiovém kanálu na Sirius XM a blížící se srpnové premiéře road movie Nimrods v kinech. Pořád je na co se těšit, já jenom připojím počasí na zítra, mělo by být docela fajn, podle mě 29 až 33 stupňů, pršet nemá, má být jasno až polojasno, později večer budete mít na západě nějaký mraky. No, teploty jsem řekla, pokud jste ze severu nebo severovýchodu, tam budete mít 27, na horách samozřejmě chladněji, maxima okolo 21 stupňů. No a Green Day si dáme i tady ve vysílání Rádia Rockzone. Konkrétně pecku Holiday, když léto, tak s Rockzonem.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Příští týden bude tady na Radio Rock Zone ve znamení soutěže. Budeme totiž každý den hrát o lístky na fest Valník, který probíhá 21. a 22. srpna ve Slaném v letním kině samozřejmě. V pátek vystoupí třeba EEčka, těšit se můžete na totální nasazení, rozparáděj to i Krucipisk, SPSK, Znouzectnost a další partičky. Sobota potom přinese kapely jako 100 zvířat, užijete se i Ivana Hlase a jeho trio. Zaskáčete si na zakázaný ovoce Švihadlo nebo kapelu Houba, určitě si vyberete. Tak zůstaňte naladěný, celý příští týden hrajeme o lístky na tenhle skvělý fest Valník.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: Ale to je daleko, podíváme se samozřejmě, kam byste mohli vyrazit dneska, to nejenom za muzikou, doporučím vám i nějaký letní kino. V Jaroměři ještě dneska probíhá festival Brutal Assault, dneska spousta skvělých kapel, mrkněte se na program. V kempu Kamínka zahrajou třeba Vysáči, Bastard, Doga nebo Panoptiko. V Šafářových sadech v Plzni probíhá Inspiral Garden 2026 a společně s nimi taky nějaká muzika. Povaleč na zámku Valeč samozřejmě Frankie and the Dead Beast, nebo třeba Aneta Langerová. No a doporučím vám ještě nádherný přírodní amfiteátr Loket, kde probíhá tradiční festiák dneska s kapelama Škvor, Dimitri nebo Arakain. V Praze ještě přihodíme nějaký letní kino. Citovou hodnotu si můžete v 21.20 nechat promítnout v letním kině Kinská. No a nebo si vychutnat dobyvatele ztracený archy. Promítne je letní kino Dlabačotk v 21 hodin. Před náma samozřejmě další muzika, Jeff Haley Band, taky Aerosmith a nebo jako hitovka Marmouzec.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tam tamy duní, kouř stoupá.
5: Trutno, potr všech festiáků.
4: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
5: Ale i Swing Ondřej Havelky.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
6: Zdravím vás jako náčelník. Já.

0: slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Zone počasí.
1: Mrkneme na to, 15 hodin 32 minut. Dneska v noci teploty okolo 16 až 12 stupňů. Pokud bydlíte v údolích nebo na severovýchodě, tam naměříte trochu míně desítku, stejně jako v tisíci metrech na horách, jinak čekáme jasno nebo skoro jasno. I neděle bude beze srážek, čekáme vymetenou oblohu, jenom večer na západě nějaká oblačnost, nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů, na severu a severovýchodě trochu míně 27, no a na horách maximálně 21. Pořád objednej si svůj song tady na rádiu Rock Zone běží až do 18 hodin. Každou hodinu se budu snažit splnit vaše hudební přání. A teď je čas dát prostor Martinovi, který si na song zavináč rockzone.cz napsal: zdravím do studia, prosím o zahrání Nothing Feels Right od Ozzyho, díky Martin. Takhle jednoduše. Samozřejmě tohle skvělý spojení s Zakem Wildem Martine právě teď zahraje na Radio Rock Zone.
2: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Vomrkneme to samozřejmě, 15 hodin 46 minut, děje se celá řada krásných akcí, nejenom koncertů, festivalů, ale taky se promítá spoustu skvělých filmů v letních kinech. Připomenu Brutal Assault, dneska třeba Satyricon, Vardruna nebo Left to Die, mrkněte se na program. Kemp Kamínka nabízí Panoptiko, Dogu, Vysáče nebo partičku Bastard. Běží taky po Valeč, skvělý to festival na zámku Valeč, Frankie and the Dead Beasts, nebo třeba Aleta Langerová, která zahraje svůj set. Přírodní amfiteátr v Lokti dneska nabízí v rámci festivalu Rock in Loket 2 2026 Škvory, Dimitri anebo kapelu Arakain. Co se těch filmů týče, můžete si tady v Praze užít v letním kině Sunset Cinema snímek s tebou nikdy. A kdyby vám to nestačilo, zůstanete na místě, dokoupíte drink a dáte si ještě od 11:30 pařbu ve Vegas. No a pokud jste třeba z Brna, tak si můžete užít samozřejmě taky nějaký zajímavý kousky a to moc chválenou Odysseu, kterou odvysílá od 8:30 Skalní Janáček, anebo skvělej už teda letitej snímek, ale ztraceno v překladu, letní kino Brno střed, start 21:00. My si dáme samozřejmě do konce hodiny další pecky, mám pro vás Nightwish.
0: Radio Rock Zone.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A M-ko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Kofr zbalenej, motor běží. Radio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Foo Fighters dozněli tady na vlnách rádia Rock Zone. Máme za pár vteřin 16 hodin, takže krásný sobotní odpoledne s datem 8. srpna přeje Alexandra Ptáčková. Soběslavové dneska mají svátek, všechno krásný. Třeba právě Soběslavu můžete nechat něco na zahrát, a to v pořadu Objednej si svůj song, který tady na Rock Zone běží až do 18 hodin. song@rockzone.cz nebo 255 700 707, však to znáte. My se ale před další muzikou dáme samozřejmě čerstvý informace. Mám je pro vás a taky před nimi hodíme letmý oko na počasí. Jak bude dneska v noci? Já osobně se vyspím konečně v klidu, doufám, že vy taky. Nejnižší noční teploty spadnou na 16 až 12 stupňů. Bude jasno nebo skoro jasno. Srážky nečekáme ani zítra, teploty maximálně do 33. K tomu se vrátím. Kam dneska za kulturou? To je samozřejmě otázka. Můžete vyrazit třeba na Povaleč, na zámku Valeč samozřejmě. Dneska

0: I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně dohlíželi na pražský průvod stovky policistů a antikonfliktní tým. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové strážci zákona zatím neřešili žádné zásadní komplikace. Policisté následně na síti X uvedli, že opět zprovozňují všechny dočasně uzavřené komunikace. V Jesenici u Prahy dnes kolem poledne hořel rodinný dům. Požár se postupně rozšířil na celý objekt, nikdo se naštěstí nezranil. Na místě zasahovali středočeští i pražští hasiči, kterým se zhruba za 2 hodiny povedlo dostat oheň pod kontrolu. Na místě teď pokračuje dohašování. Hasiči také rozebírají střešní konstrukci domu a vyhledávají skrytá ohniska požáru. Příčinu vzniku ohně se vyšetřuje. Způsobená škoda bude v řádech milionů korun. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní, tvrdí to ředitel firmy Aero Vodochody Viktor Sotona. Firmy teď musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Výrobci už podle Sotony nemohou 10 let vyvíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
1: Tak se najednou musíme začít dívat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že my jsme startup, neseme obrovský náklady, žijeme v obrovských číslech, tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí, ale přijímáme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
0: Aero Vodochody je jeden z největších českých výrobců letadel. Dlouhodobě se zaměřuje především na vývoj, výrobu, servis a modernizace vojenských cvičných letounů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough a klub dnes o angažování českého fotbalového brankáře informoval na oficiálním webu. Podle britských médií zaplatí Middlesbrough za 22-letého rodáka ze Vsetína 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Za A tým Rudých ďáblů přitom Vítek nikdy v soutěžním zápase nechytal. V minulém ročníku hostoval v druholigovém Bristolu. A mrkneme i do světa filmu. Do kina můžete zaskočit na mysteriózní francouzské drama Volání vody. Zavede vás do rodiny, ve které nejstaršího syna po krátkém zmizení na pláži začne přitahovat každá kapka. Sara a Antoine se ocitají na pokraji rozchodu, vyčerpaní každodenní prací a péčí o děti. Jednoho dne se jejich nejstarší syn svěří matce, že slyší hlasy.
3: Que tu vas pas me croire.
4: Mais bien sûr que si, pourquoi je te croirais pas?
0: Protože Antoine nevypadá, že by si uvědomoval závažnost situace. Sara se rozhodne, že syna podpoří, kam až ale bude ochotná z lásky zajít. Na úplný závěr ještě počasí samozřejmě. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer na západě nějaký mraky. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů na severu a severovýchodě naměříte okolo 27 v 1000 metrech na horách 21 stupňů. No, my si dáme tady na rádiu Rockzone samozřejmě další muziku a pokud si nemůžete dát škvory dneska naživo v amfiteátru v Lokti na akci Rock in Loket 2, tak se jedejte na rádiu Rockzone.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rockzone, počasí.
1: 4:22. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci? Bude poměrně příjemně, čekáme 16 až 12 stupňů v údolích a nebo na severovýchodě země naměříte 10. Jinak jasno nebo skoro jasno. Vymetená obloha nás čeká i zítra. 29 až 33 stupňů, to budou denní maxima. Na severu a severovýchodě naměříte 27, v 1000 metrech na horách maximálně 21 stupňů. Já mám pro vás další nálož muziky a pevně doufám, že vám tady na Rockzone udělají radost Cranberries, užijeme si ale v živý formě Red Hot Chili Peppers ještě předtím a za chviličku už jako hitovku Strokes a Going Shopping.
0: Radio Rockzone.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tamy duní, kouř stoupá.
4: Trutnov, potr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen.
4: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna bohoslužby a kozáka tam.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
5: Zdravím vás jako náčelník

0: můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: To je samozřejmě otázka, která vás může napadat, nemusí pro ty z vás, kteří nad tím přemýšlí, mám samozřejmě obrovskou nálož nápadů, kam dneska vyrazit za muzikou. Vojenská pevnost Josefov i dneska hostí festival Brutal Assault, takže tam to bude určitě divoký. Můžu vám doporučit taky skvělý festival Povaleč, samozřejmě na zámku Valeč. Vystupují dnes třeba Frankie and the Dead Beasts nebo Aneta Langerová. Škvory Dimitrie a Arakain si můžete užít v opravdu romantickém prostředí přírodního amfiteátru Loket s výhledem na tenhle fenomenální zámek. No v Ústí nad Labem probíhá Rock in Ústí nad Labem. Herdek Ševec, zamotal se mi jazyk. Budou hrát a za chvíli Horký že slíže, můžete si tam užít taky Trautenberky anebo večer partičku Traktor. No, Šimonův brácha Honza Kalousek dneska vystupuje v Jílovém u Prahy, tak možná, že byste tam zaslechli i nějakou Šimonovu pecku. Kdybyste se tam rozhodli vyrazit, musíte zajet na Masarykovo náměstí Jílovýho u Prahy. Teď si dáme další pecku, mám pro vás Sídr a Líč.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

Další pecka na přání, to je jasný, 16 hodin 42 minut a napsala mi Zuzka, ahoj, zdravím tě i všechny posluchače rádia Rockzone z grilovačky. Prosíme zahrát Ariem All the way to Reno. Děkujeme, Zuzi, samozřejmě, moc si to užijte a Ariem jsou na cestě. Rádio Rockzone.

0: Zone počasí.
1: Je to tak, mrkneme na to, 16 hodin, dokonce 50 minut. Jak to bude vypadat dneska v noci? Teploty by měly klesnout na 16 až 12 stupňů, srážky nečekáme, bude jasno nebo skoro jasno. 29 až 33, to jsou denní maxima pro neděli. Neděle opět krásná, slunečná, žádný srážky, jasno až polojasno, později večer se vám na západě Čech zatáhne. No a pokud jste ze severu a severovýchodu, tam naměříte zítra trochu míň, 27 v tisíci metrech na horách, maximálně 21 stupňů před náma Green Day.
2: Radio Rock Show. Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tamy duní, kous stoupá.
4: Trutnov, potr všech festiáků.
3: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo, reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
4: Ale i Swing Ondřej Havelky.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog. A klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
12: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
13: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
15: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
16: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Within Temptation dozněli tady na rádiu Rock Zone, máme přesně 5 hodin, krásný odpoledne, vám od mikráku přeje ještě stále Alexandra Ptáčková. Dneska sobota 8. srpen, svátek slaví Soběslavové, to jen tak pro pořádek. No my máme před sebou taky poslední hodinu, objednej si svůj song pořadu pravidelnýho. Pokud máte chuť na nějakou konkrétní pecku, třeba vám v našem vysílání chybí, můžete si o ní zavolat na čísle 255 700 707, nebo samozřejmě napsat a na mail song@rockzone.cz, nebojte se toho. No a v úvodu zpráv, který nás čekají za malou chvilku, taky mrkneme na počasí, pozveme se na nějaký zajímavý koncert, nicméně co se toho počasí týče. Dneska v noci čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu a teploty okolo 16 až 12 stupňů. Máte-li chuť na nějaký pěkný koncert, můžete třeba vyrazit na zámek Valč. Tam ještě dneska zahraje třeba partička Lumen nebo Aneta Langerová. No v přírodním amfiteátru Loket, potom Škvoři, Dimitri a Arakain. Teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.

0: stavu. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu republiky v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů. Křižovatka u Darebáka v Plzni bude bezpečnější. Za 11 milionů korun dostane semafory. Stavba v blízkosti Západočeské univerzity přinese i odbočovací pruh, bezbariérové přechody a stezku pro chodce a cyklisty. Pokračuje Klára Fajstová.
1: Provoz v Dobřanské ulici směrem z Valchy a Lhoty v posledních letech zhoustl a hlavně v dopravních špičkách mají řidiči problém odbočit do univerzitní. Stavba už začala a výsledkem budou semafory s dynamickým řízením, což zkrátí hlavně ve špičkách čekací doby. Provoz zůstává obousměrný s šířkovým omezením průjezdu. Jen ve druhé ze čtyř etap bude mezi vjezdem k univerzitě a čerpací stanicí doprava vedena jednosměrně. Hotovo má být do konce roku.
0: Plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Podle agentury AFP o tom dnes informovala britská námořní služba. Zásah způsobil požár, který se už podařilo uhasit a posádka je v bezpečí. Pod jakou vlajkou loď pluje a co převáží, zatím není jasné. Britská námořní služba nezdělila ani, jaké národnosti je posádka. Zřejmé není ani to, kdo na loď vypálil. AFP ale připomíná, že na tankery a další nákladní lodě pravidelně útočí Írán s cílem získat kontrolu nad strategickou námořní trasou.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká puškařka Klaudie Kac zabodovala v Polsku. Na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi se stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá reprezentantka tak navázala na včerejší triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Šindelářové ve sportovní pistoli. Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Slavná britská kapela ho odehrála 9. srpna 1986 v anglickém Knebworth Parku u města Stevenage. Následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystupovala. Zpěvák zemřel v listopadu 1991. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rodgers a od roku 2011 s kapelou zpívá Adam Lambert. Na úplný závěr ještě pohled na počasí. Zítra bude opět další tropický den. Čekáme jasno až polojasno, později na západě Čech budete mít víc mraků, nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě naměříte okolo 27, na horách okolo 21 stupňů. Myslím, že to bylo vyčerpávající, určitě souhlasíte s ním, že se dáme další muziku. Mám pro vás třeba Hailstorm, Oasis nebo Horký že slíže.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Když si dáme další muziku, tak si v 17.21 dáme nějakou nabídku, kam dneska na koncert. Rozjetých je celá řada skvělých festivalů, užít si můžete spoustu koncertů. Pokud jste ze severu, můžu vám nabídnout Rock in Ústí nad Labem 2.6. V tuhle chvíli hrají Horkýže Slíže, ještě po nich kapela Trautenberg, no a večer si můžete užít kapelu Traktor. Nabídnu vám taky Loket v přírodním amfiteátru, festiák Rock in Loket, Škvoři, Dimitry anebo Arakain, to je dnešní program. Legendární festival Povaleč na zámku Valeč, ještě stihnete třeba partičku Lumen nebo Anetu Langerovou. A já vám ještě nabídnu Výlovím u Prahy Honzu Kalouska a jeho skvělý koncert, konkrétně na Masarykově náměstí. Tak ať už se vydáte kamkoliv, moc si to užijte a my si teď dáme skvělou americkou partičku The All American Rejects a jejich pohodovou pecku Clothesline.
2: Rádio Rockzone.
3: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
2: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
3: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
2: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Je to doslova pár dní, co Eddie Vedder vystoupil s Markétou Irglovou na pohřbu Glenna Hansarda. Zaspívali tam nádherný duet, pokud jste ho nezaznamenali, určitě stojí za to se na to podívat. V tuhle chvíli ale dozněl s kapelou Pearl Jam a jejich živákem Animal tady na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Jasně, i na to mrkneme, samozřejmě máme 5:30, 3 minuty k tomu, podíváme se nejenom, jak to bude vypadat dneska v noci, ale jaký počasí čekat zítra. V noci nám teploty klesnou na 16 až 12 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno. Tropický den beze srážek nás čeká zítra, čekáme tedy jasno až polojasno, teploty do 33 stupňů na severu a severovýchodě naměříte 27, v 1000 metrech na horách potom 21 stupňů. Před náma Ozzy Osbourne, Billy Morrison a taky Steve Stevens.
1: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Poslední objednávka pořadu Objednej si svůj song v 5:37. Ahoj, ahoj, zahraj nám klasiku od Rasmus in the Shadows pro dobrou náladu. Děkujeme, Věra a Petra. Jasně, jasně, je to na cestě.
1: Radio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: My se taky podíváme na filmy Pod širým nebem. Pokud jste z moravské metropole, můžete si užít skvělou Odysseu ve Skalním Janáčku. Startuje se tam ve 20.30. No a vlny režiséra Mádla si můžete nechat promítnout od 21 hodin v letním kině Rosnička. No a já vám můžu nabídnout třeba v Praze ještě citovou hodnotu. Bude jí promítat letní kino Kinská. Start v 21. Ve stejný čas potom začne promítání snímku Dobyvatelé ztracené archy v letním kině Dlabačov tady u nás v Praze. V Jílovém u Prahy dneska vystupuje Honza Kalousek. Můžete si ho poslechnout na Masarykově náměstí. Můžu vám nabídnout, pokud jste ze severu, Rokin Ústí nad Labem 2.6. Ještě stihnete určitě kapelu Trautenberg anebo Traktor. No a připojím ještě přírodní amfiteátr Loket, kde probíhá skvělý festiák Rokin Loket 2. Škvor, Dimitri a Arakain. To je dnešní program. Tady na Rádiu Rock Zone naopak Tarja.
0: Rádio Rock Zone.
2: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
0: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo, stále ladíte Radio Rock Zone, te přesně 18 do hodin, dozněli nám Rammstein, no a před náma samozřejmě další dávka muziky. Teď si ale dáme malou přestávku, mám pro vás totiž připravený čerstvý zprávy. Ještě předtím ale popřeju krásný pozdní odpoledne, sobotní s datem 8. srpna, dneska slaví svátek Soběslavové, tak všechno krásný. No a před náma taky pohled na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci, teploty okolo 16 až 12, ty nejnižší noční jasná nebo skoro jasná obloha k tomu. Zítra nás čeká tropický den s teplotama do 33, k tomu se samozřejmě vrátím. Pozvu vás teď ještě někam za muzikou, zkusím vám nabídnout třeba kapelu Trautenberg nebo Traktor, který ještě dneska vystoupí v letním kině v Ústí nad Labem na akci Rock in Ústí nad Labem 2026 a připojím k tomu nějaký letní kino. Třeba Ztraceno v překladu si můžete užít v letním kině Brno Střed, start 21.00. Teď už všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Část rodičů děsí ceny školních pomůcek, do bulharského vzdušného prostoru vnikl dron a Foo Fighters zveřejnili záznam z jarních koncertů. Část rodičů už děsí blížící se začátek školního roku. Zhruba 57% z nich počítá s tím, že za pomůcky pro děti zaplatí víc než loni. U nízkopříjmových rodin jsou to dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla 1/5, letos jejich podíl podle nového průzkumu klesl na 15%. Největší finanční zátěž spojenou se školou představují pro nízkopříjmové rodiny právě pomůcky a výbava. Pro běžné domácnosti jsou to pak školní výjezdy a lyžařské kurzy. K tragédii na silnicích došlo na Rychnovsku. Při dopravní nehodě v Českém Meziříčí zemřel dnes dopoledne řidič osobního auta. Podle prvotního zjištění policie

0: Velké množství výbušnin. Píše o tom agentura DPA, podle které bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Úřad zároveň dodal, že s největší pravděpodobností nešlo o záměrný čin.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Další fotbalem nabitý víkend je tady. Třetí kolo pokračuje celkem 7 zápasy, z toho 3 připadají na dnešek. V tuto chvíli svádí boj Teplice s Plzní. Teplice po prvním poločase prohrávají s Plzní 3-4. V 17 hodin mělo výkop také utkání Zlín Bohemians 19-5. V poločase duelu Zlína s Bohemians je stav 0-1. A program završí Sparta, která se v 8 hodin večer před odvetou v Lize mistrů v Lyonu představí v Mladé Boleslavi. Letenští před odvetou ve Francii potřebují v domácí soutěži uspět. V prvním kole podlehli v Brně Zbrojovce a na Slavii ztrácejí 3 body. Foo Fighters překvapili fanoušky. Legendární rocková partička vydala na Bandcampu překvapivé živé EP s názvem Airplane Wear Volume 2. Šestistopá nahrávka obsahuje záznamy z jejich jarních klubových koncertů v New Yorku a New Jersey a navazuje na loňský první díl. EPčko obsahuje novější skladby jako Of All People Window, kterou právě teď slyšíte, nebo titulní píseň z aktuálního 12. alba Your Favorite Toy, které vyšlo v dubnu, ale taky starší klasiky These Days, My Hero a Aurora. Fanoušci si můžou novinku stáhnout na Bandcampu formou Zaplať, kolik chceš. Kapela navíc oznámila, že veškerý výtěžek podpoří místní charitativní organizace v dotčených městech. Na úplný závěr ještě mrkneme na počasí. Neděle má být jasná až polojasná. Později večer čekejte na západě mraky. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů. Na severu a severovýchodě teploty okolo 27, v 1000 metrech na horách 21 stupňů max. A tady na Rockzone samozřejmě další muzika Judas Priest, Red Hoti, Kabáti anebo Linkin Park.
1: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 18 hodin, téměř 21 minut, bacha na Praze 6 v Drnovské ulici. Došlo tady k požáru vozidla, na místě hasiči, takže počítejte s omezením provozu. Přesuneme se do daleké Ostravy, v Ruské ulici u Lidlu, bouračka dvou osobáků, zdržení je ale minimální. A bacha taky na trase mezi Jihlavou a Moravskýma Budějovicema u Svojkovic. Došlo tady k dopravní nehodě motorky, na místě probíhají vyprošťovací práce. Počítejte s omezením i v těchto místech a pokud sedíte za volantem, šťastnou cestu. My si dáme skvělou hitovku od Pretty Reckless, Love Me, hned potom Cranberries a neochudím vás ani o živách. Tentokrát to budou ZZ Top.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Srpnovou titulní stranu Playboye ovládla Playmate Angela. Co dnes ovládá naše životy? Jak moc jsme závislí na sociálních sítích? Proč je FIFA synonymem korupce? Slavné hetéry, které měnily řecké dějiny. Témata, která stojí za přečtení. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
3: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
4: Tamta mi duní, kouř stoupá.
5: Trutnov, potrv všech festáků.
4: 13. až 16. srpen.
5: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými trávami. Tipi, indiáni, humanum. Hvězdárna po služby a kozák tam.
4: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůž.
6: Zdravím vás jako náčelník.
7: Já taky budu tam.
8: Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: počasí.
1: Ano, pojďme to omrknout. Máme 18 do hodin, 8.30 minut. Jak to bude s počasím vypadat dneska v noci a taky zítra? Dnešní nejnižší noční teploty okolo 15 až 11 stupňů. Čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Zítra nás čeká další tropický den beze srážek, jasno nebo polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty potom 29 až 33 stupňů. Pokud bydlíte na severu a severovýchodě Čech, tam můžete čekat maxima okolo 27, na horách potom okolo 24 stupňů. Před náma Rick Clapton, užijeme si také Aerosmith a za chvíli už Slash a Mars Kennedy.
2: Radio Rock Show. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 7:15, 4 minuty k tomu. Pardon, 9 minut k tomu. Ne, 4 minuty k tomu. Herdek 18:49. Nezlobte se. Na Novojičínsku v Jeseníku nad Odrou došlo ke střetu osobáku se Srnou, takže projíždíte s opatrností. V Brně Výhlavský bouračka osobního auta s koloběžkou, na místě zasahuje záchranka. Držme palce. Omezení i v těchto místech. Přesuneme se ještě do Prahy na jižní spojice ve směru na Černák. Za sjezdem na Kunratice došlo ke střetu dvou nákladních aut a taky osobáku. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh, kolona má v tuhle chvíli asi 1 kilometr, tak ať v ní neuváznete. No a ještě se podíváme na Zlínsko, v Kopidlně v Lipoví došlo ke střetu osobáku s vlakem, dokonce na místě policie, nějaký omezení i v těchto místech. Šťastnou cestu, co si dáme dál tady na rádiu Rock Zone. Je to samozřejmě Muzika na tělo a tentokrát kapela Evanescence.
0: Rádio Rock Zone.
2: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
3: Tam tamy duní, kouř stoupá.
4: Trutnov, potrv všech festáků.
3: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zet, Vysáči.
4: Ale i Swing Ondřej Havelky.
3: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
5: Zdravím vás jako náčelník.
6: Já taky budu tam.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: S Rock Zonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Nirvana dozněla tady na rádiu Rockzone pár vteřin před 19. hodinou. Od mikráku už vás moc zdraví Alexandra Ptáčková. Pevně doufám, že máte pohodový večer. Dneska sobota 8. srpna. No my si dáme samozřejmě před další náloží muziky taky nějaký čerstvý informace. Mám pro vás připravený zprávy. Jejich úvodem krátce k počasí. Dneska v noci teploty spadnou na 15 až 11 stupňů. Jinak čekáme jasno až skoro jasno. Zítra další tropický den s teplotama do 33. Víc za chviličku. Teď všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Průvodu Prague Pride se zúčastnili desítky tisíc lidí. Ve svitavské nemocnici hořel objekt v rekonstrukci a Green Day TV nabídne archivní záběry i talk show. Letošního průvodu Prague Pride se zúčastnilo podobně jako loni zhruba 45 tisíc lidí. Vyplývá to z prvního odhadu organizátorů akce. Přesnější čísla budou mít v pondělí. Podle policie i organizátorů se průvod obešel bez komplikací. I kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně byla letos bezpečnostní opatření přísnější a na pochod Prahu dohlížely stovky policistů a antikonfliktní tým. Průvod dorazil kolem 14:30 odpoledne na Štvanici, kde program pokračuje až do večerních hodin. Přehlídka Prague Pride proběhla poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. Hasiče zaměstnal požár ve Svitavách. V areálu nemocnice v městské části Předměstí dnes hořel opravovaný prázdný technický objekt. Při požáru se naštěstí nikomu nic nestalo a ani pacienti nebyli v ohrožení. Podle mluvčího hasičů Miroslava Poláka dělníci na místě odstraňovali starou vzduchotechniku a přitom se vzněly filtrační vložky. Plameny se pak rozšířily i na střešní konstrukci budovy. K události okamžitě vyjeli profesionální a dobrovolné jednotky. Hasiči nasadili také výškovou techniku. Krátce po 13. hodině se podařilo požár zcela zlikvidovat. Maďarská vládní strana TISA oznámila jméno kandidáta na prezidenta. Partaj vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Podle agentury Reuters se očekává, že ho zvolí novou hlavou státu v úterý. TISA má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. Zvolení nového prezidenta označilo Reuters za symbolický krok ve snaze nového premiéra Petra Maďara odstranit mocenské bašty bývalého šéfa vlády Viktora

0: Green Day ovládnou YouTube. Legendární punkroková partička spouští nepřetržitý 24/7 stream s názvem Green Day TV, který nabídne oficiální klipy, raritní archivní záběry i zbrusunový obsah. A to v čele s týdenní talk show bubeníka Trey Cole'a. Pro fanoušky jde o další velký krok po jejich rádiovém kanálu na Sirius XM a blížící se srpnové premiéře road movie Nimrod v kinech. Na úplný závěr ještě počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a denní maxima 29 až 33 stupňů. Tady na Rock Zone samozřejmě další muzika. Pevně doufám, že vás potěší i CDC, taky Disturbed, Lenny Kravitz a nebo Vanilla Sky.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to 19 hodin 16 minut. Tady v metropoli Bacha na Praze 6 v Drnovský, kde došlo k požáru vozidla. Na místě by měli být hasiči, počítejte s omezením provozu. Na trase mezi Českým Těšínem a Hnojníkem u Třince bouraly dvě osobní auta, na místě záchranné složky, i tady omezení provozu. Na Blanensku mezi Hodonínem a Černovicema havaroval osobák mimo vozovku, na místě probíhají vyprošťovací práce, takže počítejte i s nepříjemnostma. V těchto místech držme palce. No a ve Varech v Západní ulici tři osobní auta v sobě, provoz je blokovaný, konkrétně tedy jeden jízdní pruh, takže počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, no a pojďme si dát další pecky. Já mám pro vás třeba AC/DC.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na Radio Rock Zone.

0: Tak to byly AC/DC a my se z roku 1978 zase prolítneme zpátky do současnosti. No a samozřejmě si dáme další pecky. Druhýho dechu se totiž dočkala skladba Bedroom Posters od Yellow Card. A my si teď užijeme její skvělou verzi ve spolupráci s partičkou Good Charlotte. Hned potom si můžete dát Stinga. No a na závěr týdletý etapy taky Pearl Jam, který nám zahrajou naživo, když léto, tak s Rockzonem.
1: Radio Rockzone. S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
2: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Radio Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Půl osmí, k tomu pět minut. Pojďme se podívat, jak to s počasím bude vypadat dneska v noci. Mrkneme samozřejmě i na zítřek. Dneska v noci jasná nebo skoro jasná obloha 15 až 11 stupňů. To budou nejnižší noční teploty v údolích a na severovýchodě země naměříte 9. Neděle by měla zůstat jasná až polojasná. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Denní maxima 29 až 33 stupňů. Pokud jste ze severu nebo severovýchodu Čech, tam naměříte max 27. Na horách 24 stupňů. Na co se můžeme těšit dál tady na Radio Rock Zone, a to je Ozzy Osbourne, Billy Morrison a taky Steve Stevens.
0: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samý noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Příští týden bude tady na Radio Rockzone ve znamení soutěže. Celý příští týden totiž hrajeme každý den o lístky na fest Valník. Ten proběhne 21. a 22. 8. ve Slaném, v letním kině konkrétně. V pátek se můžete těšit třeba na EEčka. Totální nasazení, rozporádí to taky Krucipisk, SPS, Znouzectnost a další partičky. Sobota potom přinese kapely jako 100 zvířat, Ivan Hlas Trio, Zakázaný ovoce, zaskáčete si i na Švihadlo nebo kapelu Houba. Výběr je opravdu nádherný, tak pokud máte zájem zajet na fest Valník, tak zůstaňte naladění, příští týden hrajeme každý den o lístky. Pojďme si dát Linkin Park.
1: Radio Rockzone. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Radia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Dáváte si muziku na tělo stále, ladíte rádio Rockzone 19.58, krásný, hlavně pohodový večer vám přeje od mikráku Alexandra Ptáčková. Ještě stále dáme si poslední společnou hodinu a v jím úvodu samozřejmě taky rychlej přehled zpráv. Já už se koukám na počasí dneska v noci, teploty nám klesnou na 15 až 11 stupňů. Obloha bude jasná nebo skoro jasná, vymetená bude i zítra, čeká nás tropický den s teplotama do 33. Víc řekneme za chviličku. Po zprávách, pojďme na to, je tady všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Při nehodě na Brněnsku zemřeli dva lidé, fotbaloví fanoušci zažili v Teplicích gólové, Žně a Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu s Mercurym. Neštěstí na silnicích hlásí Brněnsko. Při nehodě dvou osobních aut u Pohořelic zemřeli dnes v podvečer dva lidé. Další 4 se těžce zranili a záchranáři je přepravili do obou brněnských fakultních nemocnic. Silnice 53 je v místě havárie uzavřená a policie dopravu odklání. Z dosavadních zjištění vyplývá, že auta se pravděpodobně čelně srazila při předjíždění. Další okolnosti tragédie se vyšetřují. Podle serveru Dopravní info.cz bude místo neprůjezdné do Bozní nočních hodin. Na Náchodsku vrcholí svátek metalové hudby. Několikadenní festival Brutal Assault končí v noci na zítřek a do barokní pevnosti Josefov v Jaroměři přilákal okolo 20 000 návštěvníků. Akce se doteď obešla bez větších problémů a ani počasí program nenarušilo. Festival začal v úterý zahřívací párty a hlavní program odstartoval o den později. Akce nabídla více než 160 kapel a doprovodný program. Pořadatelé přijali také četná opatření proti vedru, které v minulých dnech zasáhlo Česko. Slovensku citelně chybí řidiči autobusů a kamionů. Dopravci se snaží zaměstnance nalákat i na náborové příspěvky s různými bonusy. Zabírá to jen částečně.
2: Priemerný základný hrubý plat vodiča autobusu je na Slovensku takmer 42 tisíc korún mesačne a pri kamióne o 500 korún viac. No pri tranzitnej doprave výrazne stúpajú diéty a pri autobusovej platové bonusy v tisícoch. Ale ani to Slovákov neláka. Dopravcovia zháňajú zamestnancov z tretích krajín i na rôzne výnimky. Počet pracovných ponúk tak mierne klesol, no pri zadaní nezohľadňujú konkrétne množstvo voľných pozícií. Tých je oveľa viac. Jozef Balko, Slovensko.
1: Poslúchate rýchly prehľad správ na rádiu Rockzone.
0: Fotbalisté Plzně se dál trápí. Západočeši dnes remizovali v Teplicích 5-5, přestože vedli o 3 branky. Viktoria tak nezvítězila ani ve třetím kole první ligy. Naopak Severočeši v sezóně stále neprohráli a v součtu s úvodními dvěma triumfy mají na kontě 7 bodů. O trefy se v podvečerním duelu postaralo 10 různých střelců. Spolu s dalšími dvěma zápasy jde tak o utkání s druhým nejvyšším počtem gólů v samostatné lize. Queen si připomínají 40 let od posledního koncertu v původní sestavě. Slavná britská kapela ho odehrála 9. srpna 1986 v anglickém Nebworth Parku u města Stevenage. A následující rok se frontman Freddie Mercury dozvěděl, že je HIV pozitivní a skupina s ním už nikdy veřejně nevystupovala. Zpěvák zemřel v listopadu 1991. Až po letech začali Queen opět hrát v obnovené sestavě. Nejprve se za mikrofonem objevil Paul Rodgers a od roku 2011 kapelu zpívá Adam Lambert. Na závěr ještě hodíme oko na počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, později večer na západě Čech bude oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů. No my si dáme další pecky, těšit se můžete na Iron Maiden, Def Leppard, taky přijde Tom Petty a The Heartbreakers a za chviličku už horký, že slíže. Pěkný večer.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Mrkneme na to, máme 20 hodin 19 minut na Praze východ v Radonicích. U nájezdu na D10 bourali dva osobáky, zdržení je ale minimální. Další zpráva z Dobřížské ulice, tady v Praze ve směru od Anděla na Barrandov je nehoda, převrácený auto na bok. Projíždějte se zvýšenou opatrností. No, na Šumpersku v Mohelnici v Družstevní ulici bouračka dvou osobáků, na místě zasahují záchranné složky. Snad to tam dobře dopadne, dávejte pozor i v těchto místech. No a vrátím se ještě na chvíli do Prahy. Na Malý Straně v Tunovské ulici havarovala motorka, opatrně i v těchto místech. My si dáme další muziku, mám pro vás Aerosmith, taky Guns N' Roses jako hitovku partičku Revivalists.
0: Radio Rock Zone na dabu i na řípce vyhrabu.
2: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: the fuck are you smoking?
1: Radio Rock Zone, počasí.
2: Je to tak 8:30, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů v údolích a taky na severovýchodě Čech budete mít maximálně 9. Jinak jasno nebo skoro jasno. To nám vydrží i po celou neděli, no a později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů, čili tropický den. Na severu a severovýchodě naměříte okolo 27, nahoře potom 24 stupňů max. Pojďme si dát Dropkick Murphys.
1: Radio Rock Zone. Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Vesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samí noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Alice Cooper nás tady na rádiu Rock Zone doprovodil do 20. hodiny 41. minuty a v tuhle chvíli se s vámi já, Alexandra Ptáčková, rozloučím. Přeju vám pohodový a klidný sobotní večer. No a budu se na vás zase moc těšit zítra úderem 14. hodiny. Do té doby čus.
1: Rádio Rock Zone. Kufr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do Česka se opět vrátí tropy. Pražská policie hledá svědky nehody. Loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Do Česka se po současném mírném ochlazení vrátí tropické teploty. Zejména v Praze, Polabí a na jihu Moravy mohou během neděle opět vystoupat na 33 stupňů. V pondělí pak zažijeme tropy už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Vyplývá to ze sobotních informací Českého hydrometeorologického ústavu. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu republiky v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů. Pražská policie hledá svědky vážné dopravní nehody. Při ní ve čtvrtek 9. července odpoledne v ulici v Štíhlách v Krči srazilo neznámé auto 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmožděniny a zlomeniny v obličeji. Policisté se dozvěděli o nehodě až s určitým odstupem. Stejně jako záchranáře je totiž na místo nikdo nepřivolal. Podle dosud zjištěných informací měla z auta vystoupit žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu a následně z místa odešla. Důchodkyni přivolala záchrannou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů. Jakékoliv svědectví mohou lidé volat na linku 150.

0: námořní trasou.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Česká puškařka Klaudie Kac zabudovala v Polsku. Na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi se stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá reprezentantka tak navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Schindlerové ve sportovní pistoli. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
1: Radio Rockzone, muzika na tělo.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají sami noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do Česka se opět vrátí tropy. Pražská policie hledá svědky nehody. Loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Do Česka se po současném mírném ochlazení vrátí tropické teploty. Zejména v Praze, Polabí a na jihu Moravy mohou během neděle opět vystoupat na 33 stupňů. V pondělí pak zažijeme tropy už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Vyplývá to ze sobotních informací Českého hydrometeorologického ústavu. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu republiky v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů. Pražská policie hledá svědky vážné dopravní nehody. Při ní ve čtvrtek 9. července odpoledne v ulici v Štíhlách v Krči srazilo neznámé auto 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmožděniny a zlomeniny v obličeji. Policisté se dozvěděli o nehodě až s určitým odstupem. Stejně jako záchranáře je totiž na místo nikdo nepřivolal. Podle dosud zjištěných informací měla z auta vystoupit žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu a následně z místa odešla. Důchodkyni přivolala záchrannou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů. Jakékoliv svědectví mohou lidé volat na linku 158. Plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Podle agentury AFP o tom

0: Na šampionátu střelců do 23 let ve Vratislavi se stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá reprezentantka tak navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Schindlerové ve sportovní pistoli. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Muzikanti z kansaské skupiny Puddle of Mud zahájili svoji kariéru v roce 1992. Okouzlení grungeovou hudbou. Je zajímavé, že nahrávají relativně málo. Za 33 let udělali jenom 7 alb, ale zpěváku Wesu Scantinovi se povedlo za tu dobu vyházet z kapely přes 30 muzikantů. A i na desce Kiss the Machine s ním hrají samý noví členové. A právě tu desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Část rodičů děsíce neškolních pomůcek. Do bulharského vzdušného prostoru vnikl dron a brankář Vítek přestoupil do druholigového Middlesbrough. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Část rodičů už děsí blížící se začátek školního roku. Zhruba 57% z nich počítá s tím, že za pomůcky pro děti zaplatí víc než loni. U nízkopříjmových rodin jsou to dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla 1/5. Letos jejich podíl podle nového průzkumu klesl na 15%. Největší finanční zátěž spojenou se školou představují pro nízkopříjmové rodiny právě pomůcky a výbava. Pro běžné domácnosti jsou to pak školní výjezdy a lyžařské kurzy. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní, tvrdí to ředitel firmy Aerovodochody Viktor Sotona. Firmy teď musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Výrobci už podle Sotony nemohou 10 let vybíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
2: Tak se najednou musíme začít dělat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že my jsme startup, nesme obrovský náklady, žijeme v obrovské čísle. Tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí. Ale přijímáme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
1: Aerovodochody je jeden z největších českých výrobců letadel. Dlouhodobě se zaměřuje především na vývoj, výrobu, servis a modernizace vojenských cvičných letounů. Do bulharského vzdušného prostoru v sobotu vnikl dron z Rumunska. Bezpilotní letoun následně explodoval poblíž plynovodu jen 100 metrů od hranice, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin. Píše o tom agentura DPA, podle které bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Úřad zároveň dodal, že z největší pravděpodobností nešlo o záměrný čin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Klub v sobotu o angažování českého fotbalového brankáře informoval na oficiálním webu. Podle britských médií zaplatí Middlesbrough za 22-letého rodáka ze Vsetína 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Za A tým Rudých ďáblů přitom Vítek nikdy v soutěžním zápase nechytal. V minulém ročníku hostoval v druholigovém Bristolu. A na závěr doplním počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno. Později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
0: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Část rodičů děsí ceny školních pomůcek. Do bulharského vzdušného prostoru vnikl dron a brankář Vítek přestoupil do druholigového Middlesbrough. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Část rodičů už děsí blížící se začátek školního roku. Zhruba 57% z nich počítá s tím, že za pomůcky pro děti zaplatí víc než loni. U nízkopříjmových rodin jsou to dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla 1/5. Letos jejich podíl podle nového průzkumu klesl na 15%. Největší finanční zátěž spojenou se školou představují pro nízkopříjmové rodiny právě pomůcky a výbava. Pro běžné domácnosti jsou to pak školní výjezdy a lyžařské kurzy. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní, tvrdí to ředitel firmy Aerovodochody Viktor Sotona. Firmy teď musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Výrobci už podle Sotony nemohou 10 let vyvíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
2: Tak se najednou musíme začít dělat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že nejsme startup, nesme obrovský náklady, žijeme v obrovské čísle. Tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí, ale přijímáme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
1: Aerovodochody je jeden z největších českých výrobců letadel. Dlouhodobě se zaměřuje především na vývoj, výrobu, servis a modernizace vojenských cvičných letounů. Do bulharského vzdušného prostoru v sobotu vnikl dron z Rumunska. Bezpilotní letoun následně explodoval poblíž plynovodu jen 100 metrů od hranice, oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin. Píše o tom agentura DPA, podle které bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Úřad zároveň dodal, že z největší pravděpodobností nešlo o záměrný čin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Radek Vítek přestoupil po 6 letech z Manchester United do druholigového Middlesbrough. Klub v sobotu o angažování českého fotbalového brankáře informoval na oficiálním webu. Podle britských médií zaplatí Middlesbrough za 22-letého rodáka ze Vsetína 7 milionů liber. Součástí dohody má být opce na zpětný odkup pro Manchester a také 35% z dalšího přestupu. Za A tým Rudých Ďáblů přitom Vítek nikdy v soutěžním zápase nechytal. V minulém ročníku hostoval v druholigovém Bristolu. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

beating now.

Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong ze začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do Česka se opět vrátí tropy. Pražská policie hledá svědky nehody. Loď v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Do Česka se po současném mírném ochlazení vrátí tropické teploty. Zejména v Praze, Polabí a na jihu Moravy mohou během neděle opět vystoupat na 33 stupňů. V pondělí pak zažijeme tropy už na většině území Čech a v Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji. Vyplývá to ze sobotních informací Českého hydrometeorologického ústavu. S ohledem na pokračující sucho dál zůstává pro většinu republiky v platnosti upozornění před rizikem vzniku a šíření požárů. Pražská policie hledá svědky vážné dopravní nehody. Při ní ve čtvrtek 9. července odpoledne v ulici v Štíhlách v Krči srazilo neznámé auto 85-letou chodkyni. Žena utrpěla tržnou ránu, pohmožděniny a zlomeniny v obličeji. Policisté se dozvěděli o nehodě až s určitým odstupem. Stejně jako záchranáře je totiž na místo nikdo nepřivolal. Podle dosud zjištěných informací měla z auta vystoupit žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu a následně z místa odešla. Důchodkyni přivolala záchrannou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů. Jakékoliv svědectví mohou lidé volat na linku 158. Plavidlo v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil. Podle agentury AFP o tom v sobotu informovala britská námořní služba. Zásah způsobil požár, který se už podařilo uhasit a posádka je v bezpečí. Pod jakou vlajkou loď pluje a co přiváží, zatím není jasné. Britská námořní služba nezdělila ani jaké národnosti je posádka. Zřejmé není ani to, kdo na loď vypálil. AFP ale připomíná, že na tankery a další nákladní lodě pravidelně útočí Írán s cílem získat kontrolu nad strategickou námořní trasou.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Česká puškařka Klaudie Kac zabudovala v Polsku. Na šampionátu střelců do 23 let ve Bratislavě se stala mistryní Evropy v olympijské třípolohové střelbě z malorážky. 20-letá reprezentantka tak navázala na páteční triumf oddílové kolegyně z Dukly Plzeň Veroniky Schindlerové ve sportovní pistoli. A na závěr doplníme počasí. V neděli čekáme jasno až polojasno, později večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat a nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Hey baby, let's stay out tonight.
1: Po 12 letech se znovu o slovo přihlásila newyorská kapela Spin Doctors. Možná si tu a tam někdo pamatuje na jejich hity Two Princes a Little Miss Can Be Wrong z začátku 90. Do dneška je hrajeme. V průběhu let se kapela rozpadala a zase dávala dohromady, čímž těžce trpěla její kariéra. A teď to šedesátníci zkoušejí znovu. S novou deskou Face Full of Cake. Čeká nás v 11 večer na Radio Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Část rodičů děsí ceny školních pomůcek. Do bulharského vzdušného prostoru vnikl dron a brankář Vítek přestoupil do druholigového Middlesbrough. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Část rodičů už děsí blížící se začátek školního roku. Zhruba 57% z nich počítá s tím, že za pomůcky pro děti zaplatí víc než loni. U nízkopříjmových rodin jsou to dokonce 2/3 rodičů. Zároveň ale ubývá těch, kteří požádají o pomoc rodinu nebo stát. Před rokem to byla 1/5. Letos jejich podíl podle nového průzkumu klesl na 15%. Největší finanční zátěž spojenou se školou představují pro nízkopříjmové rodiny právě pomůcky a výbava. Pro běžné domácnosti jsou to pak školní výjezdy a lyžařské kurzy. Válka na Ukrajině změnila pravidla vývoje zbraní, tvrdí to ředitel firmy Aerovodochody Viktor Sotona. Firmy teď musí inovovat v mnohem rychlejším tempu. Výrobci už podle Sotony nemohou 10 let vyvíjet nový letoun a teprve poté hledat zákazníky.
2: Tak se najednou musíme začít dělat na věci prostě úplně jinak. A i s tím rizikem, že nejsme startup. My jsme obrovský náklady, žijeme v obrovské čísle. Tak s tím rizikem musíme přijímat ty strategické rozhodnutí, ale přibíme, že nemáme čas. Otázka 10 let, musíme reagovat otázka roku.
1: Aerovodochod je jeden z největších českých výrobců letadel. Dlouhodobě se zaměřuje především na vývoj, výrobu, servis a modernizace vojenských cvičných letounů. Do bulharského vzdušného prostoru v sobotu vnikl dron z Rumunska. Bezpilotní letoun následně explodoval poblíž plynovodu jen 100 metrů od hranice. Oznámil to bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin. Píše o tom agentura DPA, podle které bulharské ministerstvo obrany později oznámilo, že zařízení bylo nejspíš ukrajinské. Úřad zároveň dodal, že z největší pravděpodobností nešlo o záměrný čin.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Radek Vítek